Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: This is Ava Max. All the hits.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech. Každý rok o 2600 až 2900 korun. Za 3 roky tedy až o 8700 korun. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. A teď se podíváme do našeho regionu.
3: Silničáři na západě Čech už se chystají na zimu. Připraveno mají bezmála 28 tisíc tun soli a 23 tun kamenné drti, tedy inertního posypu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese. Minulá zima dala silničářům zabrat. Zásoby soli vyčerpali už koncem ledna, když vyjížděli každý den, kromě jednoho. A pojďme taky na předpověď počasí. Taky dnes u nás na západě Čech bude teplo a slunečno. Bude převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne na teploměr naměříme mezi 23 a 26 stupni Celsia.
4: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Je to tak. Krásné úterní ráno, 6:02. Zdravíme vás, my dva.
2: Krásné úterý, doufám, že jste se vyspali a že jste ready na novej týden po svátku.
1: Je to přijde jako nuda tady teďka, dneska.
2: Jak to?
1: No tak v pátek jsme vysílali z auta a dneska jsme zase tady ve studiu, jsme se zase vrátili do toho stejného prostředí, trapas, no. Tak my jsme rádi, že vy jste tady s námi. Krásné ránko ještě jednou. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, tím začínáme, tak hezké ránko.
0: Hit Radio

0: Tohle Hit Radio, Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We pray, krásné ráno, 6 hodin, 6 minut, jsme tady my dva. Michal, Jasmin, přejeme hezké ránko. Je to zvláštní, co? Já bych se na to teda jako zvyk docela rychle, kdyby byl jenom 4denní pracovní týden, protože včera teda to pondělí, to bylo za odměnu.
1: To byla pečka, musím říct. Co jste dělali takhle bezsváteční den? Co jsi dělal ty, Míšo?
0: Člověče, já jsem ležel skoro celý den, já jsem musel odpočívat, protože my jsme v neděli, když se vrátíme ještě o den zpátky, tak jsme si prostě otevřeli lahvinku.
1: Cucli takzvaně.
0: Trošku cucli a prostě včera jsme odpočívali, no, takže přizdávám se bez mučení. Co u Jasmin?
1: Já jsem byla za bráchou a jeho snoubenkou a šli jsme na takový rodinný výlet s jejich roční dcerou, kterou jsem táhla na zádech v takovém tom batohu na děti, takže já jsem si celkem mákla, no, musím říct.
0: To bych nedal. Já jsem byl rád, že jsem včera utáhl sebe, když jsem šel třeba na záchod a zpátky a to bylo všechno. Tak jak vypadalo vaše volné pondělí v případě, že jste měli volno? Samozřejmě je nám úplně jasný, že jste někdo byli v práci. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali včera o svátku v pondělí.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teďka.
0: Alexandra Sten, mistr saxobeat, 6 hodin 7 minut a my vám zítra rádi a přejeme parádní úterní ráno, tak pojďme na to.

0: hity, Hit Radio, Alexandra Sten, Mr. Saxo Beat. 6 hodin, 10 minut, startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, co jste dělali včera, pokud jste měli volno, tak startujeme teď.
1: Lucka Rychnov nad Kněžnou běžela psí orienták.
0: Vlaďka Praha, 22 km túra v Krkonoší.
1: Michal Louny, výlet na rozhlednu Sněžník s přítelkyní.
0: Evča Frýdek, místek, pohodička a zákuseček.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, sbírání a smažení hřípků, procházka v lese.
0: Vicky Králíky, malý pěší výlet na pivko a suchý vrch.
1: Michal Valmes, úplná idylka, geocaching.
0: Lenka Rýmařov, manžel jí vyvezl, loštice a tvarušky.
1: Lucka Hranice seděla u červeného vína s fajn společností.
0: Stáňa Hrejkovice, včera jsem dopolvařila a odpoledne sázela kytičky, podzimní truhlíky, takže ani neví, že bylo volničko, ale bylo krásně.
1: Jitka Strpíst celý dopoledne sbírala ořechy v místní aleji, odpoledne byla běhat, no a pak má člověk taky tři děti, že?
0: Pavel Němčice, výlet a sbírání hříbku.
1: Míla z Prahy celý víkend pomáhala stěhovat svýmu kamarádovi obchůdek.
0: A mně se líbí ještě zpráva od Martiny z Nového Jičína, taky jsme něco trochu popili. Hrozný. Tak aspoň jsme v tom nebyli sami.
1: Napsalo nám hodně Michalů a Michal má dneska svátek i ten náš, takže všechno nejlepší.
0: Počkej, to jsem vlastně.
1: No to si ty a
0: tak
1: vy
0: můžete
1: další.
0: Psát ještě další zprávy, pište, čekám na to. Hezké ráno.

0: Hit Radio, 7:15, pár minut k tomu, krásné ránečko, šampioni.
1: Musím říct, že tenhle ten víkend byl až podezřele dobrý, aspoň za mě, nevím, jaký z toho máte pocit vy, ale venku babí léto, skoro na tričko, do toho byly dny českého piva, takže sluníčko, pohodička, pivko. A ještě, jestli jste stačili vůbec registrovat, nám udělali radost český tenisový holky, který ve finále porazili Ukrajinu a máme normálně mistryně světa.
0: To je fakt parádní víkend, tak snad jste ho užili i vy. Nicméně k tomu počásku, jo, opravdu krásný babí léto a teďka tady koukám na novinkách, článek ve 6:15 vyšlo, že říjen bude nadprůměrně teplý a moc nezaprší a že by tyhle nadprůměrní teploty mohly vydržet po většinu měsíce až do konce měsíce.
1: No tak když po většinu měsíce, tak
0: měsíce,
1: to
0: tak to dopadne. Mě by zajímalo, jak má David na jeho svatební cestě vlastně. My totiž nejsme vůbec v kontaktu.
1: A nevíme, jestli teďka je v Japonsku nebo už na Havaji.
0: Jo, vlastně. Protože on to vlastně, ten jeho trip zakončuje na Havaji. Ano, takhle dobře se tady mají zpráva, pane bože, tak závidím mu to. Ale tak na té Havaji bude asi o něco teplej, nicméně my vůbec nejsme v kontaktu a ne, že bychom byli takový jako blbý kámoši, jo. Ale my ho necháváme nebejt a ať si to prostě užije. A on už tam psal, že jo, a založil skupinu bývalí kamarádi z rádia a my jsme mu ani na tohle nereagovali. My ho prostě necháváme bejt, ale vypadá to, že mu je smutno, no.
1: No tak se těšíme, až se vrátí někdy v půlce měsíce.
0: To má být už, no jasně, tak za dva týdny cca. No tak se těšíme. Vy se můžete těšit na další hity. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, když jsme se bavili o tom babem létu, který má být až do konce října. Tak hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Jupi! Zahradnicí Plzeň, zahradnicí u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené auto s defektem vás dnes ráno může zdržet na dálnici D5. Stojí na kilometru 136,5 ve směru na Rozvadov. Projíždějte tam s opatrností. No a pozor taky v Plzni na Rokycanské, kde je dál dočasně zúžená vozovka.
17: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
18: Hit Radio FM+.

0: těžký, co? Návrat do reality po prodlouženém víkendu, ale nějak to zvládneme. Robin Schulz, Alida In Your Eyes, 6 hodin 31 minut, tohle je Hit Radio, dobrý ráno. David, teda, je to David vlastně. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, na splašenou AI už prý existuje recept. NVIDIA představila v pondělí nový bezpečnostní systém, který má držet AI agenty na úzdě i v okamžiku, kdy se pokusí překročit nastavené hranice. Pokud se o to agent pokusí, systém ho dokáže izolovat a zastavit během milisekund. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. No a vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022 Kenyan Philemon Kiplimo dostal dvouletý zákaz startů za doping. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
0: Takže Kenyan si pomohl zakázanými látkami. Philemon si pomohl. Já jsem si vždycky říkal, že ty Kenyani prostě běhají, protože mají dlouhý nohy, no, a ne, že si občas něco tady jako šupnou, no. To je bordel. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin, NSYNC, I Want You Back. No a pokud náhodou neposloucháte Hit Radio mezi 12 a 13, tak důvod je, protože vám hrajeme srdcovky, konkrétně Jirka Plnář, 5 a jednu vybíráte vy, tak pojďme na to. NSYNC na Hit Radio v 6.

0: 6.39, Damiano David, The First Time, tohle je Hit Radio. A já jsem smutný, hele, moc.
1: Proč?
0: Zbouraj mi vysílače, čověče.
1: Vysílače?
0: Nezbouraj vysílače, teda Hit Radia, ale zbouraj mi vysílače, který jsem bral jako svý dva kámoši při nočních cestách domů. Vysílače Liblice u Českého Brodu.
1: Mm-hmm.
0: Mimochodem nejvyšší stavba v České republice. Ta půjde po 50 letech k zemi už za 2 týdny. Je to definitivní, jo. Oni už k ničemu nejsou, on na nich vysílal kdysi dávno a Český rozhlas a tak dále, na AM vlastně ve frekvenci, a ten další provoz by stál necelých 200 milionů, aby to mohlo pokračovat, a nikdo se o ně nepřihlásil. Jako nedivím se tomu na jednu stranu, ale za mě velká škoda. Já jsem tomu měl v Stachách, vždycky, když jsem se, a často jsem se vracel a vracívám vlastně z východních Čech od Hradce Králové do Prahy po dálnici, tak vlastně už od Hradce byli vidět, jak tam svítě, jo, 355 metrů, a já vždycky říkám, hele, vracím se, já mám pojď husíku, že říkám, vracím se domů a teďka mi je pošlou k zemi, jo, a já už asi 2 měsíce spřádám v hlavě plán, jak na ně vylíst, ale oni tam jsou čidla, tak to asi úplně nepůjde.
1: Mně se líbí tě vidět z týhletý poloze, jo, ještě s tím podkresem, co byl, že vlastně tě to opravdu dojímá je vidět. Ne,
0: opravdu je to, jako chápu, že ty vysílače už jsou k ničemu na jednu stranu, ale na druhou je to takovej fakt orientační bod, nebo opravdu takovej kámo, že vždycky jedeš domů, vidíš je tam a říkáš si, no jo, nazdar kluci, jo.
1: A to možná jako máme všichni něco takového, no.
0: No schválně, no, schválně. Jestli třeba vy, kdo nás posloucháte, když jedete třeba někud domů, ať už z práce nebo do práce, tak samozřejmě potkáváte něco takového ikonického. A co kdyby vám to zbourali? No tak budete taky smutné jako já, jo, samozřejmě. Nicméně pro zajímavost, a nejvyšší stavba v Čechách, tak ten rekord se přesune, až teda půjdou k zemi, na západ Čech. Bude to Plzeňský kraj. Mm-hmm. Nejvyšší stavba bude vysílač Krašov, který měří 347,5 metru.
1: Mm-hmm.
0: No tak od 12. října bude probíhat demolice, tak jestli vás to zajímá, já tam určitě budu
1: plakat,
0: stát
1: vič.
0: A budu řvát. Abych neřekl v životě, že mě dojmou vysílače, ty vole. Vysílače Liblice, tak my se s váma předčasně loučíme. Lion P na Rita Ora, For You, za malou chvíli taky 21 Pilots, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
11: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
12: Farmapark Dobřany.
13: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
11: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení stále pokračuje na Klatovsku v obci Běšiny. Opravuje se tam železniční přejezd a místo je průjezdné pouze Kyvadlově, jedním pruhem. A zdržet se můžete taky v Chebu, kde je nově omezení v ulici 17. listopadu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 21 Pilots, Hit Radio 654. Dobré ráno, šampioni.
1: O víkendu se na předávání cen MTV potkali dvě úplně jiný generace vlastně popových královen. Jo? Byla tam Taylor Swift, byla tam Madonna. Taylor, ta se stala nejúspěšnějším a nejvíce oceňovaným umělcem vůbec v celé historii udílení cen MTV. Mm-hmm. A Madonna, tak ta si zase tradičně drží místo v tom počtu získaných sošek. Ale co mě baví, že Madonna vlastně na MTV vystupovala ještě, když já jsem třeba nebyla na světě, jo? A možná taky spousta dalších posluchačů.
0: To je vlastně pravda, to mě nenapadlo. To ani já? Možná.
1: No,
0: asi.
1: Možná,
0: no. Teoreticky, asi jo. No a přitom já třeba, když jsem byl menší, když jsem byl mladší, tak tu Madonu jsem si říkal, vždycky máma to poslouchá.
1: Jo, moje taky.
0: Říkám, Madonna, si tohle a člověče, já Madonu miluju.
1: Mě jako. Tím nakazila máma už tehdy, když jsem byla dítě, je fantastická, no.
0: No tak Madoně gratulujeme, že tam se sbírala teda všechny sošky, co šlo. Jo, to prostě jenom šla, jenom podle mě tam přišla s košíkem.
1: Dejte mi to.
0: No ale my jsme vám taky minulý týden slíbili, tady byla řeč o Taylor Swift a slíbili jsme vám, že v pátek ráno vám zahrajeme song, který vydala v pátek ráno v 6. Hmm. Jenomže my jsme vysílali z auta a tak nějak jsme na to trošku zapomněli a já jsem si na to víkendu vzpomněla, mě to mrzelo, člověče. A celý víkend si říkám, my jsme něco slíbili a nedodrželi. Normální slibotechny. Tak to je ono.
1: Patient Zero,
0: jo. Je to Taylor Swift, já co jsem četl v komentářích na internetu, tak lidi jsou tak jako rozpůlený, jo. Jedna polovina to jsou ty Swiftáci, tak to je super, prostě paráda. A pak tam jsou ty druhý a říkají, no, to zní stejně, no. Když to porovnáme schválně, jo, s Opelite, je to úplně stejný, jenom tohle je trošku rychlejší.
1: Ale tak nepodsouvejme úsudek, pojďme si to poslechnout celý, ne?
0: Pojďme to zkusit. Taylor Swift, Patient Zero, Hit Radio 656, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii, hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. A teď pojďme do našeho regionu.
11: V Domažlicích v těchto dnech začíná druhá etapa opravy památkově chráněné radnice na hlavním náměstí. Loni stavbaři při první etapě opravili střechy na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Práce potrvají asi rok a zahrnují i umělecké opravy historických prvků. A teď ještě počasí. Předpověď na úterý pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty budou příjemné, pohybovat se budou mezi 23 až 26 stupni. Na horách okolo 20.
12: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My jsme tady a vy taky, to je dobře, hezké ráno.
15: Krásný úterý.
16: Snídaně šampionů.
14: 7:03 vám přejeme fantastické ráno. Hudba nachystaná, Jennifer Lopez a Pitbull on the floor, tím startuje další hoďka, tak jdem na to, šampioni.
13: Hit Radio FM+.
17: J-Lo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor na Hit Rádiu v 7.06.
1: Otázka, kvůli který se společnost dokáže pohádat, je rozhodně ta, jestli koukáte na filmy s dubbingem, anebo v originálu. My Češi v tom máme celkem jasno, údajně 71% z nás dává u filmů a seriálů přednost dubbingu a originál pravidelně sleduje jenom 29%. Tak jak to máte vy?
0: No, pohádat společnost. My jsme byli schopni se o to poštěkat i doma, když moje chtěla se na to dívat v originále v angličtině a já samozřejmě v dubbingu. No. Takže já si myslím, ale že nějaký pořady nebo seriály, na ty se nedá dívat, jako když už je vidíš nějak, tak už se nemůžeš pustit pak třeba v angličtině, třeba Sám doma mě napadá, jo.
1: No to rozhodně a Harry Potter, takovýhle věci. Já musím říct, že když jdu do kina na nový film, tak vždycky v originále s titulkama, ale když se na něco koukám doma, tak většinou stejně u toho dělám další věci a chci slyšet tam tu češtinu.
0: Mně totiž přijde, že ty filmy právě v těch kinech jsou nadabovaný čím dál míň. Než dřív, jako je můj pocit. Nicméně, teďka vlastně z minulej týden my jsme se koukali na Ano šéfe s Gordonem Ramsaym a tam to vlastně bylo nadabovaný, takže tam byl ten originál a do toho teda mluvil český hlas, že tam byly ty
1: přes
0: dva.
1: Sebe
0: přes sebe to bylo, jo. A tak si říkám, no tak, jestli to nechtělo číst ty titulky, prostě. Říkám, tak to necháme takhle. No a třeba po minutě jsem to musel vypnout, protože ty emoce tam chyběly, jo. Ten jako český dubbing super, to je jako klobouk dolů, ale nebyly tam ty emoce toho Gordona.
1: Jako český dubber musím opravdu pochválit, protože máme jeden z nejlepších ve světě, ten český dubbing. Nicméně, jak to máte vy? Jestli koukáte teda na dubbing nebo na originál, jak to je u vás?
0: A existuje nějaký film nebo seriál, který byste si v originále prostě nikdy nepustili? Chceme to vědět, pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Budeme moc rádi, no a myslím si, že všichni budeme rádi za tohle. No, Sofia Mežmeš, Léto s tebou, přespívaná Jirka, tak pojďme na to. 7.08, krásné ráno.

0: One Republic, 7 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ránko. Dívat se na seriály nebo filmy v originále nebo s titulkama, s dubbingem? To je otázka, na to jsme se vás ptali. My jsme se tady s Jasmem bavili o tom, že na některé filmy prostě už nejde koukat v originále, třeba Sám doma, tady padlo. No a jak to máte vy, tak píšete třeba, že Simpsonovi český dubbing je naprosto geniální, souhlasím.
1: To máte pravdu. Pak je tady zpráva od Davida. Dobré ránko, v originále bych se nikdy nepustil žádný fantasy film, jako je například Pán prstenů, všechny Marmelovky, taky srdcovka Harry Potter. Český dubbing patří fakt jenom, fakt jako jeden k nejlepším, na to slovenský Harry Potter, to je dobrá komedie, Hop, šup, prášok, Metlobal a podobně, to je fakt.
0: To nevím, co to opali na Slovensku, když to tam když to dubovali. Taky píše Jana, ahoj šampioni, já koukám na filmy v originále nebo s dubbingem podle nálady a taky jestli u toho něco dělám, ale co miluju s dubbingem je film Forrest Gump, Vladimír Dlouhý je tam prostě dokonalý a ze seriálu miluju v češtině Přátelé, přeji krásný den. Já si fakt myslím, že když něco vidíš poprvé, třeba v tom dubingu, tak už si to pak nemůžeš pustit v tom originále. Tak taky tady máme hlasovku od Jany z Opavy. Pouštím.
2: Dobré ráno, vám jsem do studia. Dovedete si někdo představit Četníka ze Saint-Tropez v originále? Já myslím, že někdo z nás. Dokonce jsem někdy dávno četla, že když Finés slyšel Františka Filipovského, nadabovaného, tak se dokonce zajímal údajně, jestli neumí francouzsky. Takže to je jeden z mála příkladů, kdy náš dubbing opravdu je světový. Mimochodem jsem z generace, kdy jsme se angličtinu naučili. Takže určitě dávám přednost skvělému dubbingu. Hezky všem, zdravím z Opavy.
1: Filipovský byl legendární, to je jasné.
0: A ono asi je úplně jedno, jestli umíš nebo umíš anglicky, ale přesně jak říká Jana, když se chceš pustit k něčemu, co děláš, tak úplně třeba ne, tu angličtinu nechceš jako vnímat, tak prostě česky. Takhle, pojďme se dívat na filmy a seriály, tak jak to máme rádi.
3: Dívejte se mi sem se mi oba dívejte. Ne, že bych proti vám něco měl, ale to mi zaplať. Dám moc draho.
0: Dostal jsem na Četníka normálně chuť.
1: Teďka se, pokud poslouchá tatínek mýho přítele, tak si se musel extrémně získat, protože ten miluje Četníky a furt o nich mluví, pokaždý.
0: Tak možná máme program na večer, nicméně program na dalších pár minut je jasný. 7 hodin 17 minut a letí k vám tady paní Gaga a Bruno Mars. Die with a smile na Hit Radio. Tak hezké úterní ráno, šampioni naši.

0: Next to you, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Hit Radio, chvíli po čtvrt na osm. Řešíme tady téma dubbing, jestli se dívat na filmy v českém dubbingu, anebo jestli máte radši originál s titulkama. No a píše třeba Luděk, zajímavá zpráva. Dobré ráno, řeknu možná nepopulární názor, ale český dubbing, jakkoliv je skvělý, je jeden z důvodů, proč Češi tolik neovládají cizí jazyky. Zkrátka jsme si zvykli, že nám to někdo přežvíká do češtiny, osobně jedině originál a je jedno zda v angličtině, islandštině nebo japonštině. Chci slyšet hlas herce a ne dabéra. Často to ubírá na emocích, někdy je to úplně mimo. V závorce Mel Gibson křičící vysokým hlasem Pavla Trávníčka: Svoboda! Ve filmu Statečné srdce mě děsí ze sna do dnešních dnů. Zdraví Luděk.
1: Já musím s tou první částí hodně souhlasit, že určitě nás to ovlivnilo v těch jazycích. Určitě to má nějaký dopad.
0: Děkujeme za zprávu. Taky píše Jana. Ahoj šampioni, ještě mě napadlo, že je strašný, když si zvyklí na konkrétní dubbing a pak to předabují. Hříšný tanec s hlasem Jiřího Pomeje nebo původní scout s Alexem Pisko změní i hlášky a už to prostě není ono. Hezký den, Jana. A to je vlastně pravda, napadlo mě teďka, když to čtu, Vánoční prázdniny s Chevy Chasem, jestli znáte ten film Griswoldovi.
1: Ty jo, tak to
0: neviděli jste.
1: Nevím.
0: Tak vy, kdo víte, existují asi 3 nebo 4 dubbingy a jeden z nich je opravdu ten skvělý, jo.
1: Já, kde mě to hodně naštvalo, tak byl Shrek. Jo, když tam je nějaká strašně vtipná písnička, která končí nějakým sprostým slovem a oni to pak předabovali a je to úplně jiný a každý, kdo zná originálního Shreka, myslím originální dubbing Shreka, tak je naštvaný, no. Takže jo, tam
0: tak
1: mě to taky nakrklo.
0: Neviděl. Tak určitě taky znáte nějaký takový film, který vám předabovali a už to prostě nebylo vončo. Díky za zprávy, díky, že jste se zapojili do vysílání. Za malou chvíli další muzika, Weekend Blinding Lights a taky aktuální doprava, ať víte, jak to po ránu jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
13: Počkej, kde to jsme?
12: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
13: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
12: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
13: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
9: M plus H.
14: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
15: Klikni hned na MHCZ.
9: MHCZ.
14: Už 30 let.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Skončilo dopravní omezení na Karlovarsku. Bez problémů průjezdná je silnice z Bečova nad Teplou směr Mariánské Lázně. Dál ale opatrně na jižním Plzeňsku v Přeškicích. Pracuje se na třídě 1. máje, kde jsou zúžené jízdní pruhy.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Hit Radio FM+.

0: Weekend. Už aby zas byl co? Prodloužený ideálně. Blinding Lights, Hit Radio 7.31, pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, šoférům elektroaut možná odpadnou povinné zastávky na kafe. Koncern Geely totiž představil novou technologii extrémně rychlého nabíjení pod dohledem AI. Při testech se povedlo nabít auto z 10 na 70% kapacity za pouhé 4,5 minuty. A to už se blíží klasickému tankování. Takový úspěch vůbec nečekali. Zdravotní sestry ze Stotské nemocnice na Plzeňsku se oblékly do retro uniform. Reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měli jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí. No a tohle je nevídaný skandál. Slavný Cristiano Ronaldo zůstal během zápasu portugalské reprezentace celý zápas na lavičce náhradníků. A mimořádná situace ho taky rozladila. Po závěrečném hvizdu si neplácel se spoluhráči, ani nepozdravil diváky. No, takovou situaci nezažil 20 let.
3: A proč tam seděl teda, nebo?
0: No já nevím, tak kdybychom tady měli Davida, možná by nám poradil, ale říkám si, tak proč nevstal, no. Že se teďka stěžuje 20 let, když pane, to měl stát manoj, ne? Boha. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Za malou chvíli si s náma můžete během pár okamžiků vydělat na nový šatník. V rychlé pětce hrajeme o voucher na 5 000 korun do Citizen.
3: To je takový takzvaný oblečení do městský džungle, jo. Odolá to špíně, potu, pachu, všemu. A za chviličku může být vaše, tak kdo chcete, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
0: Je vlastně ideálně na vesnici oblečení, prostě všude.
3: Taky všude.
0: Tak pište, jednoho vybereme a voláme zpátky. Hezké ráno.

0: rádio, krásné ráno, tohle je Sia a Kendrick Lamar a tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pět rychlých otázek, za který dneska můžete získat voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak kdo se o to pokusí?
0: Bude to Lucie. Lucie, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak máte ve Frýdku místku? Taky tak hezky jako tady u nás v Praze?
3: Ano.
0: To je prima. To vypadá... Ano?
4: Akorát je tu zima.
0: No tady taky, ale vypadá to na hezký den, babí léto. Tak pojďme, pět otázek, které teď dělí od výhry voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak připravená?
4: Ne. Jo,
3: jo.
0: Jo, ty tam máš pomocníky. Kdo tam všechno je s tebou v autě?
3: Vojta, toho zrovna vezeme do školy, a Amálka.
0: Ahoj Vojto.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj Amálko.
2: Tak vám držíme palce a jdeme na první otázku.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký byl včera svátek? Byl to Den české státnosti anebo Den boje za svobodu a demokracii?
4: Den české státnosti.
2: Jo.
0: Vojto, tak to jsem hezký. Dobrý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hrají Karolína Muchová a Linda Nosková, které se o víkendu staly mistryněmi světa?
4: Tenis?
2: Dobře.
0: Šumem.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik slabik má Citizen?
4: 3?
2: Mm-hmm. Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Lidi, budete vědět, jaké číslo dostanete, když otočíte 9 vzhůru nohama?
3: 6?
0: Ano. A poslední, 5.
2: Probíhá právě teďka babí léto nebo dědovo léto?
3: Babí.
0: Fakt, jo?
2: Babí.
0: Babí léto a vy máte výhru voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Vojto, ty seš frajer, čověče. Já bych takhle po ránu nevěděl takhle rychle odpovědi.
2: No ty ani večer.
0: Gratuluju, ani večer. Tak Vojto a Málko, jak se těšíte do školy, co?
4: No a Málka nechodí do školy.
0: Ano.
4: Ale mi se chce do školy.
0: Tobě se chce do školy?
4: Ne, nechce.
0: Nechce. Divný. Tak Lucko, Vojto a Málko, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, dobře dojďte, Vojto, ať ti to dneska uteče ve škole a mějte se krásně.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Ahoj, čau lidi.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď něco pro vás všechny, kdo ladíte. Miluju, snad i vy, Eva Farná, Perpetuum Mobile, tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: opustit už ne.
1: Taky vás to tak baví. Eva Farná, Perpetuum Mobile, 7.42 na Hit Rádiu, krásný ranko.
0: Je to paráda, stejně tak teda venku musím říct, že celý týden nás čeká nádherný babí léto. Pokud byste už uklidili zahrádky, vytáhli zimní bundy, tak chyba, protože asi nás čeká takový to jako odškodný za všechny ty propršený víkendy v červenci, co byly. Má být až 25 stupňů a to celkem dlouho.
1: Fantastický, no mě překvapilo, možná to máte podobně někdo, kdo posloucháte, že my pořád máme v noci otevřenou větračku, okno, a ono v noci není úplně teplo, takže tě to v noci probudí, že tě je zima, ale prostě nechce se ti vstát, tak to nějak prostě tak se zabalíš do té deky a nějak to vydržíš, jo. Ale co chci říct, tak včera právě přes den jsme měli taky otevřený balkonovky a okno a teďka nějak fouklo a bylo cítit takovej něco mezi letním a podzimním vzduchem úplně, a říkám, já jsem tam stál u toho. To je ono, to voní. Takže tohle si budeme moc užívat minimálně do konce týdne, my jsme se o tom bavili už ráno. Že snad celý říjen by mohl vypadat takhle parádně, hezky, slunečně. Tak dobrých zpráv není někdy dost. No a když se bavíme o tom létě, tak zkusíme tady toho fešáka ze Španělska. Enrique Iglesias, Nadia, za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení tradičně ráno hlásí dálnice D5. Stojí to těsně před Prahou, zhruba od 6. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. A dopravní omezení vás může krátce zdržet před Plzní směrem od Horní Břízy, kde probíhá výstavba nové okružní křižovatky.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 8. Tohle je Hit Radio 7.54. Dobré ráno. Jestli vám svítí v autě rezerva, tak s ním možná buďte ještě dva dny kámoši. Od čtvrtka mají totiž paliva zlevnit a na jedný nádrži můžeme nechat v peněžence zhruba tak 100 až 150 korun, protože už od pozítří, od 1. října, bychom měli tankovat levněji, vláda zastropuje ceny paliv.
1: Takhle, jestli máte dojezd třeba 7 kilometrů, tak asi do čtvrtka nečekejte.
0: Já bych to dal. Hele, na palubáku dojezd 7 kilometrů a já si říkám, čtvrtek je blízko, tak to zvládneme. No, klesné spotřební dáně taky budou zastropovaný marže a asi vás zajímá, mě to taky zajímalo, o kolik teda ty paliva budou asi levnější. Asi o 2, 3 kačky, no.
1: Dva kačka?
0: No, tak jako lepší než drátem do voka. Ale tak mohli by to ještě trošku, tak kdyby to bylo o 10 třeba, jako asi bychom se nezlobili. Takže pojďme si společně nastavit pravidla, jo. Dneska ani zítra rozhodně netankujeme plnou. Dneska tankujeme jenom tolik, abychom ve čtvrtek hrdě dojeli k pumpě na nule. Let's

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese moto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev 14. v letadle, který se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. No a míříme do regionu.
10: Silničáři na západě Čech už se chystají na zimu. Připraveno mají bezmála 28 tisíc tun soli a 23 tun kamenné drti, tedy inertního posypu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese. Minulá zima dala silničářům zabrat. Zásoby soli vyčerpali už koncem ledna, když vyjížděli každý den, kromě jednoho. A pojďme taky na předpověď počasí. Taky dnes u nás na západě Čech bude teplo a slunečno. Bude převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne na teploměrech naměříme mezi 23 a 26 stupni Celsia.
11: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, hezký ránko.
16: Krásný úterý.
17: Snídaně šampionů.
15: Hele, taky ses na chvíli zasekla, protože já s tím mám od rána trošku problém. Já kolikrát jsem to řekl, třeba 6x, že je pondělí.
16: Je to tak.
15: Tak je úterý, díky bohu za ty dary. A pokud vás ten prodloužený víkend bavil, chápeme, už možná vylížíte další, který bude klasický. A pokud máte problém se po těch třech dnech volna, pokud jste měli se rozhýbat, tak něco pro vás.
18: Když nemůžeš,
15: to by mohlo pomoct. Tohle jsou Merajové, když nemůžeš, tak přidej v 8.03. Krásný ráno.

0: 6 minut po 8, ladíte Hit Radio, za to díky, tohle jsou Miraj.
1: Představte si, že přijdete do nějaký obrovský haly na Novém Zélandu a proti vám je postavených 300 dokonale učesaných morčat. Tak přesně to se tam stalo na Novém Zélandu teďka o víkendu, protože vybírali to nejlepší morče z celé země a rozhodovali o tom v porotě primárně Češi, jo, převážně. A já si říkám, kdo jiný?
0: No jasně, kdo jiný by tam měl být jako rozhodčí, protože já si teda myslím, a doufám, že to nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmi. Moc, jo.
1: Já nevím, jak teď, ale kdysi rozhodně.
0: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Proč? A proč už není? No, je na farmě.
1: Hele, taky jsme měli morče. U nás teda to morče nedopadlo moc dobře, byť je mamka veterinářka, moc se to nepovedlo.
0: No to u nás teda, kolik je po osmi, už můžeme, děti jsou ve škole. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou, a on to je celá smutný příběh, jo.
1: No.
0: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci, a on se z toho nějak dostal ven, jo. A najednou se ta klec odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, tak jsme ho prostě, že mu teda jako vystrojíme pohřeb, jsme ho dali do popelnice. A on najednou, hop!
2: Tak jsem tady!
0: Hej, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
1: Hele, tak ale to máme nějakou podobnou story. Nám teda z balkonu nevyskočil, to zase jiný zvíře. Nicméně mamka dala křečka na balkon taky v jeho kleci, když uklízela byt, jenže byl asi leden nebo něco takového, a ještě mu předtím dala nějaký salát, který ho nějak nafouknul, neudělal mu moc dobře a zapomněla ho na tom balkoně. Takže Filipek dofilipkoval.
0: No tak ten náš, ten to přežil, no, protože já jsem vlastně mi došlo, že nejenom kočky teda asi mají 9 životů, ale i ten náš křeček. Jak pak skončil, tak to už je historie, to už je strašně dávno. Tak co vy? Měli jste nějaký takový zvíře? Měli jste morče, anebo jste měli toho, to morče basic, rovná se křečka?
1: Dejte nám vědět číslo k nám 777-937-777 a kromě toho, jestli jste ho měli, tak jestli máte taky nějaký bizarní zážitky s ním.
0: Můžete nám to poslat jako hlasovku na WhatsApp, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď další hity. Tohle je Ava Max. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Ve 8:45, krásné ránko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, že na Novém Zélandu probíhal závod morčat a kdo jiný to mohl soudit než rozhodčí z České republiky, protože shodli jsme se na tom, že Česká republika minimálně v 90. byla taková morčecí velmoc, křečková, jo, všechno dohromady. Ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové příhody s křečky nebo s nějakými různými zvířátky. Jak to třeba s nima dopadlo, nás zajímalo. Přišla hlasovka od Mirka.
1: Jsou faktoráci. No tak, já jsem měl křečka jako dítě, samozřejmě jsem na něj zapomněl, takže skoro chudák umřel. A můj tatínek ho teda jako rozdejchal injekční stříkačkou vodu do úst. A tak nějak jsem dostal teda samozřejmě vydržkováno. A tatínek říkal, že se o něj bude starat sám. A jednoho šel takhle krmit a šel s ním náš vlčák Rex. No a od té doby jsme křečka neměli.
2: To je strašný, ale podobných zpráv tady je víc. Péťa třeba píše, já jsem vyprávěla o tom, jak nám zmrznul morčák, tak píše, dobré ráno, tak já jako malá měla morčátko Ferdu. Jo, taky jsme měli i Ferdu. A mám zážitek z opačného teplotního spektra. Byli jsme na dovolené s našima a Ferdu hlídali babička s dědou. No a museli se s ním přesunout vlakem a byla zrovna velká vedra. No a milého Ferdu mi v přepravní bedínce doslova upekli. Smutný konec jinak veselého morčete. Vždy, když jedu ve vedru vlakem, tak si na něj vzpomenu, mějte se krásně.
0: Mě strašně zajímá, my jsme chtěli nějaký příběhy s morčatama, nějaký hezký, že jo, jak jste se s nima hráli. A prostě zatím chodí jenom zprávy o tom, jaký jsme všichni prostě tyrani, jo. Taky píše Šárka, dobré ráno, měla jsem donedávna morče Lojzika, no původně to byla Líza, ale v pubertě se ukázalo, že je to vlastně kluk. Dožil se 8 let, každopádně vteřina, například broušení zubů stála více k dentální hygiena pro celou rodinu, ale byl to mazlik a stýská se nám, pěkný den, Šáry. A úplně nakonec tady máme hlasovku, která je vlastně Jasmin tak trochu jako pro tebe, protože ty jsi říkala, že vám zmrznul na balkóně křeček. No. Tak Lucie něco vzkazuje.
3: Nechci vám to kazit s tím zmrzlým křečkem, ale křečkové se v zimě ukládají do spánku.
2: To bylo morče.
3: A možná, kdybyste ho přinesli zpátky z toho balkónu, tak by prostě žil.
0: Ale křeček ne. Nebo morče, prostě říč, morče je nafouklý křeček jenom.
2: Ne, ale já jsem říkala, že tam byly dvě věci. Jednak ho máma dala v té bedínce na ten balkon, kde zmrznul, a do toho mu předtím dala nějaký špatný jídlo, po kterém se nafouknul, a byla to prostě takzvaná dvojitá rána.
0: No my jsme si takhle dělali z křečka morče, že jo, protože on se vždycky nadspal a jak měl ty nadspolý tváře, tak pak je vypadal chvíli jako morče, než to všechno spořádal. Marshmallow, Jonas Brothers, díky za vaše trochu morbidní zprávy, jdeme dál, hezké ráno, zítra 8:17.

0: Chvíli po čtvrt na devět Hit Radio v uších. Další hity za moment, třeba tohle. Leony. Zahraje i Tom Walker Leave a Light On. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou v autě, bude doprava. Hezké ráno.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Berounsku v Žebráku. V Plzeňské ulici policie šetří střet osobního auta s nákladním. Počítejte tam s omezením. A opatrně taky na sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh. Na kilometru 23 směrem k dálnici D1 provoz blokuje nepojízdné nákladní vozidlo.
9: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta. Klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
10: Hit Radio FM+.

0: Tom Walker, Leave a Light On. Je přesně 8:30, vy si dáváte úterní Hit Radio a Jasmin se tady dává croissant. Řekni něco. No jasně. Já to věděl. Pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, britská firma vyvinula banán, který po oloupání nezhnědne 1 až 2 dny. Čeká už jen na poslední schválení pro prodej v Anglii. Důvod je docela praktický, podle britských údajů se kvůli hnědnutí vyhodí obrovské množství jedlých banánů. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů. Koordinátoru dopravy v Moravskoslezském kraji evidentně došla trpělivost a vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové a železniční dopravě. No a zajímavý žebříček se stavují každoročně v Maďarsku. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemesrádo, západně od Balatonu. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se nedostali ani do první desítky. Zajímavé by bylo, která obec by to byla v Česku.
0: No, to je zajímavý. Tak která obec by to byla v Česku? Já si myslím, že my nemusíme pátrat, v jaký obci kdo nejvíc vyhledává tyhle pojmy, protože my ty města a vesnice už máme přímo pojmenovaný. Tomáš Pičín, Tomáš Kozomín, Řitku.
3: Vojetín.
0: Přesně, nedaleko Českého Krumlova Kokotín, na jihu Čech Šukačka. To je hned, ale fakt to existuje. Beyoncé Single Ladies. Pojďme na to. Mimochodem tohle, jestli někdo chodíte často na svatby, tak to se vždycky pouštělo u toho házení kytice, že jo? Ale to už teda vystřídala dneska Raya Where Is My Husband.
3: To je fakt.
0: To je fakt. Takže pojďme zaspomínat na tuhle klasiku, možná i vy jste na to chytala květinu, ženo. Beyoncé Single Ladies, hezké ráno.

0: Sofie.
1: Tohle je Alvaro Soler na Hit Radio, krásné ráno Sofie v 8.39 a Jasmin, mě to normálně chybí. Mně to chybí, kdo pak to zvoní a vy nám píšete, že vám ta soutěž chybí taky.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: My jsme na vás celé září, od začátku září v 7 hodin 10 minut tady virtuálně zvonili Péteru. Vaším úkolem, pokud jste byli zaregistrovaní, bylo se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme, měli jste na to půl minuty. Dohromady jsme rozdali 100 000 korun, v pátek bylo velké finále, Šárka z Nymburka vyhrála 50 000.
3: My jsme celý pátek vysílali od 6 do 9 ráno z auta, jeli jsme opravdu za Šárkou do Nymburka a bylo to strašně hezký předání. Šárka nám psala pak ještě v neděli, tady na Instagram píše: Dobrý den, v pátek jste u mě zvonili a díky vám jsem zažila jeden z nejhezčích momentů mého života. Vy i Michal jste úžasní. A pak psala, co ještě udělá s tou výhrou, protože původně moc neměla nějaký plán, takže bylo to strašně hezký od ní i zpětně dostat takovouhle zprávu.
1: No, my jsme se ptali, samozřejmě to je klasika, když něco vyhraješ, co uděláte s těmi penězi? A ty, nevím, ty co jsou promyslet nejdřív. A co ona napsala vlastně?
3: Že by si koupila nějaký další hudební desky do sbírky, takže vlastně to vrátí takhle do hudby, to je hezký.
1: Nějaký LPčka, hezký. Tak jak to v pátek ráno znělo? Pojďme si dát krátkou ukázku.
0: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já to nechlo, ty to štěně.
0: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
4: Jo!
0: 50 000 korun, paní Šárka.
3: Michal měl pravdu, ten pes byl větší než já. Byla to doga, která se jmenovala Emil. Bylo to perfektní.
1: Jako když pomenuješ psa Emil, tak si představíš nějaký takový koště, jo, malinký, jo, košťátko, takový malinký chundelatý, ale on prostě vyběh Emil a já měřím skoro 2 metry a on mě byl po prsa normálně, jo. A hezký Emil, tak dobré ráno. No bál jsem se, ale dopadlo to perfektně a určitě pro vás něco zase vymyslíme, nějakou takovouhle soutěž.
3: A Šárce moc krát ještě jednou gratulujem.
1: Tak od psů, Emilů a dog, pojďme na Eleny. Za chvíli někde kolem a taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
6: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
7: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz. Hit Radio.

0: George Ezra, Dance All Over Me, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů 8.56. A my jsme moc rádi, že jste s náma odstartovali tenhle zkrácený pracovní týden.
1: To je fakt vlastně, tenhle týden to bude kratší.
0: No můžeme říct, že zítra už je zase středa. Tak se na vás budeme zítra v 6.00 těšit.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Tak se mějte hezky, ať vám to v práci jde. A zítra.
1: Zase od 6 do 9, ahoj.
0: Mějte se hezky, jeden čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju vám krásný úterý. V Plzni v ulici Edvarda Beneše se aktuálně vyšetřuje nehoda dvou aut, tvoří tady překážku, tak opatrně. V ulici Studentská v Plzni je nehoda dvou aut, je to vlastně přímo na tom kruháči směrem ke Globusu, tady se to štosuje, taky s tím počítejte. A na Karlovarsku na silnici 6 za Bochovem máme hlášenou havárku osobního auta, tvoří tady opět překážku na silnici. Tak opatrně a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
8: Počkej, kde to jsme?
7: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
8: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
7: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
8: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
9: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
10: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
9: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje vyšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech. Každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Český Krumlov se chystá na festival vína, jeho 14. ročník začne 2. října a až do 21. listopadu nabídne více než 25 zážitkových programů, co všechno bude součástí akce výmluvčí radnice Petra Nestávalová.
13: Degustace, gastronomie, jazz, následovat budou tematické večery s českými i zahraničními víny, vinařskými osobnostmi a špičkovými šéfkuchaři. Tradičním bodem programu potom bude 11. listopadu příjezd svatého Martina na náměstí Svornosti a otevření prvních mladých vín.
12: Festival vína vyvrcholí v Českém Krumlově 21. listopadu zámeckou slavností vína. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii 2. zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem.
14: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: A babí léto nám pokračuje, i když nám začal nový pracovní týden. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno a teploty na krásných 24 stupních Celsia.
11: Hit Radio FM Plus.
1: Bára Škrybová přeje krásný úterní dopoledne. Málem jsem teda řekla pondělní, no je to zmatek. Povedlo se vám dneska už na základě toho něco splést? Dejte vědět.

Poetika, zkouším žít, no to zkoušíme všichni, zvlášť takhle na začátku nového týdne. 9 hodin, 11 minut, k tomu jste z Hitradiem FM+. Jak jsme řekli, je tady nový pracovní týden, ale je zkrácený. Začali jsme rovnou úterkem a jako to teda dovede jednoho zpětomět. Jeden den jinak a ta hlava prostě opravdu jede z matky. Já už jsem to před chviličkou jako nadhodila. Povedlo se vám dneska už něco splést na základě toho, že není pondělí, ale je úterý? Já už jedu vlastně ve zmatcích od včera. Kdo jste ladil Hitradio FM+, tak jsem tady s vámi byla od 13 do 18 a povedlo se mi včera v klidu říct jako hezkou neděli, i když bylo pondělí. A když jsem si s dětma včera připravovala do školy, tak jsem automaticky koukala na pondělní rozvrh. No jak říkám, jeden den a jaký umí udělat zmatky. Moje otázka je jasná. Povedlo se vám dneska už nějaký zásek, třeba právě, že jste dětem dali věci do školy na pondělí, ačkoliv je úterý, že jste si třeba spletli pracovní schůzku u doktora, nebo že jste si vzali pondělní trenky místo úterních. Dejte vědět, 720 870 237, to je náš WhatsApp, tam pište a namlouvejte. A tohle je Miles Smith, Stargazing. Mějte krásný úterní dopoledne. Díky, že jste s náma.

0: 9 hodin 23 minut s vámi Hit Radio FM+, krásné úterní dopoledne vám přeju. Ano, je to tak, i když jsme dneškem zahájili nový pracovní týden, tak máme rovnou úterý. A já jsem se vás ptala, jestli vás to už dneska nějak zmátlo. A musím říct, že podle vašich zpráv, kterými píšete na WhatsApp 720 870 237, vás to celkem zmátlo. Ahoj Báro, je to peklo. Přišel jsem do práce a automaticky jsem se chystal na naší pondělní poradu. Sedím za sedačce, nikde nikdo a až pak mi to došlo. Čau, Roman. Romane, ale tohle je sranda, protože my taky míváme poradu v pondělí a samozřejmě už jsem se dneska na ní taky připravovala, že jo, nebo chystala. Ahoj Báro, u nás to zvládl manžel. Vstal o půl hodiny dřív, protože v pondělí vozí syna do školy on. Dneska jsem ho ale měla vést já, stejně jsem ho nechala vstát. Ahoj Lucka, dobře? Ahoj Báro, je to tak, ten jeden den opravdu dělá zmatky. Já jsem ráno vystrčil popelnici před barák, protože nám ji vyvážejí vždycky v pondělí. A pak jsem zjistil, že jsem jediný v celé ulici, takže jsem ji zase potupně odvezl zpátky. A protože jsem to včera zmeškal, tak musím čekat celý týden na vývoz. Ahoj Lukáš. No, tak přesně to jsem měla na mysli a moc děkuju, že jste mi to potvrdili, že opravdu jako když začíná týden úterkem, není to sranda, není. Tak díky moc, že jste mi napsali a buďme spolu, my to tady spolu zvládneme. Justin Timberlake za chvilku a nebo taky Krištof.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značku.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Krištofa Dominik Elagia, Půlnoční hřích na Hitrádiu FM Plus v úterý dopoledne v čase 9.35. Plzeňský festival finále jede, je v plném proudu a co si dneska nenechat ujít, na co vyrazit, tak to má pro vás zase Katka Skutková.
1: To nejlepší z finále Plzeň. Letošní ročník finále je plný premiér i předpremiér. V úterý odpoledne máme opět šanci vidět dobové drama Pramen s Aňou Geislerovou, v komedii Čika Čeka o coming outu s Janem Cinou, anebo česko-polský snímek Vyvolený s Miroslavem Donutilem. Festival finále je ale spojen i s významnými dny architektury. 29. září si tak užijeme doprovodný program zaměřený na hledání vlastního bydlení. V 18 hodin začíná v sále Jonáš. Projekce Living Together, The Story of the Warren, zakončená živou debatou. Ve 20 hodin začíná v Korandově sboru snímek The Artist, který se stal druhým němým filmem v historii, který získal hlavní Oscarovou cenu za nejlepší film. Doplní ho varhaní doprovod Pavla Šmolíka. Užijte si to.
2: Mediálním partnerem festivalu finále je Hit Radio FM+.

0: One Republic Sunshine, to je písnička, která nám sedí přesně na to počasí, který teď máme a který vlastně bude i ten následující týden, protože nás čeká krásný babí léto. To je parádní zpráva. A další parádní zpráva je ta, že od čtvrtka stát znovu zastropuje ceny benzínu a nafty, tedy od 1. října, a znamená to, že prodejci si nesmí dát vyšší marži na litr, než je 2,50. A pro nás to znamená prakticky, že bychom mohli na litru ušetřit klidně 2 až 3 kačky. Což si myslím, že je paráda. Takže kdo jste se chystal třeba dneska natankovat plnou, tak tam dejte jenom tak jako něco, abyste třeba dojeli do toho čtvrtka a plnou tankujte zase až od čtvrtka, od 1. října. Do 10. se dáme na Hit Radio FM plus Cyrila nebo taky Činasky. Tak buďte s náma a užívejte si krásný slunečný den. Bára Škrybová zdraví.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Mami, já potřebuju novou bundu.
4: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
3: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
4: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
3: Tak to beru!
4: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
8: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Gail, abeceda. Hit Radio FM Plus s vámi, 2:50. Bára Škrybová přeje krásný den, jdeme se podívat na zprávy, na počasí a aktuálně na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na D5C, trasa Praha-Rozvadov, 114. kilometr, je tam pro poruchu odstavený náklaďák. V ulici Studentská v Plzni se došetřuje nehoda dvou aut, je to přímo na kruháči směrem ke Globusu a na Karlovarsku na silnici 6 za Bochovem máme hlášenou havárku osobního auta, ta tady tvoří překážku na silnici. Tak opatrně a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
3: Počkej, kde to jsme?
2: Uvnitř lidského těla, naše cesta právě začíná.
3: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
2: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
3: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku vytrvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most, ten se stál cílem desítek lidí. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Venku máme sluníčko a nebojte, ani by se to během dne nemělo nějak zkazit. Úterní obloha bude jasná, až skoro jasná, teploty v maximech na 24 stupních Celsia.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Bára Škrybová přeje krásný úterní dopoledne, jsme tady spolu do 12, takže ještě 2 hodinky. Mějte úspěšný den a kdyby se něco nepovedlo, tak držte poker face.

Eva Farná a Mirai, vzpomeneš se na Hitrádiu FM Plus, tak od jedné naší fenomenální zpěvačky k druhé naší fenomenální zpěvačce. Katka Marie Tichá se totiž chystá na podzimní tour, takže pokud si chcete užít tenhle andělský hlas a takovou tu krásnou, čistou duši, čistý přednes, tak si skočte na některý z jejich koncertů. Tady na západě Čech si můžeme celkem vybrat, protože Katka nás tady poctí svojí návštěvou hned čtyřikrát. A to tady konkrétně se zastaví Káťa Tichá z Benjis. 10.10. v Klatovech, 8.11. v Plzni, 11.12. Konstantinovy Lázně a 16.12. v Berouně. Všechny zastávky uvidíte na www.kateřinamarietichá.cz a dají se tady na těch stránkách rovnou koupit i lístky na jednotlivé koncerty. A jinak dneska o tomtom podzimní turné se dozvíte víc rovnou i v našem vysílání, protože Katka dorazí po 13. hodině k Jirkovi Pelnářovi. Tak po srdcovkách, Katka, nezapomeňte ladit. Sam Felt, Jonas Blue, Crank on the Dance Floor.

0: Neuvěřitelný hit, obrovský. Rok 99 je opravdu jeden z největších hitů kapely Offspring vůbec. Je to celý vlastně satira, nebo sranda, nebo ironie, protože celý tohle vzniklo tak, že frontman kapely Offspring, Dexter Holland, jel pro kafe a po cestě viděl z auta běložskýho kluka s kšiltovkou na křivo, který se snažil v tu chvíli působit jako takovej ten černošský gangsta. A celý to na něj působilo právě hrozně vtipně. A tak Dextra napadlo na první dobrou Pretty Fly for a White Guy, což je volně přeloženo do češtiny na bělocha docela frajer, anebo můžeme říct třeba na bílýho kluka je to docela borec, ale je to právě jako myšleno ironicky. A on ten klip je jako naprosto vypovídající, když se ho pustíte, tak to tam vidíte. Za chvíli na Hit Radio FM Plus Ella Henderson Rudimental, takže další parádní rytmus, co nás nakopne. A pak Welshly Arm Sanctuary, no tak to je další parádní rytmus, který nás nakopne. Tak buďte s náma a užívejte si úterní dopoledne. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: M plus H.
3: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
4: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
5: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
6: MHCZ. Už 30 let.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
13: Je to boží, lepší místo pro děti, najdete je v Stěží.
14: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
15: Farma Park Dobřany.
16: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
14: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
17: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 10.33 s vámi Hit Radio FM+, tohle byl Welshly Arms, Sanctuary. Sanctuary, svatyně, útočiště, bezpečné místo a tak dále. A u nás na Hit Radio FM+ je jedno z takových těch útočišť nebo bezpečných míst ve vysílání, tak to jsou určitě srdcovky. Jirka Plnář má pro vás každý všední den od 12 hodin připraveno několik kousků hudebních klasik z 90. i třeba 80. No prostě takový ty písničky, které nás vezmou na výlet do vzpomínek. A často až velmi hluboko do srdce a třeba při nich uroníme i slzu. No neříkejte, že při Gunnech a týhle písničce, ačkoliv se jmenuje Don't Cry, byste tu slzu nepustili. Kdo říká, že ne, tak ten brečí dodnes. Tahle pecka od Gunnů, to je právě jednou z dnešních Jirkových srdcovek, ale čeká tam na vás například i Královna Popu. Madonna, to je jasný, Die Another Day. A i tak to teda není všechno. Další kousky jsou pro vás připraveny. Navíc se nadiktujte i ten svůj kousek, který chcete, aby vám Jirka zahrál. A já vám teď zahraju na Hit Radio FM Plus Anděli. Atmo Music. Přeju všem krásný, parádní dopoledne. Díky, že jste s námi.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Huntrix a Golden na Hit Radio FM Plus přesně v čase 10 hodin a 41 minut. Já mám pro vás teď pozvánku na krásný program pro děti. Zvlášť, když máte rádi Culinku. Kam vyrazit? A že vás je, kdo máte rádi Culinku, že jo? Nebo aspoň vaše děti. Tak běžte tuto sobotu 3.10. do Lobeského parku v Plzni. Tam na vás bude totiž Culinka čekat a od 14 hodin je připraven Culinčin pohádkový les, což je vlastně stezka s úkoly a písničkami od Culinky. A kdo zvládnete všechna stanoviště, tak si odnesete dokonce i svoji Barboru Bramboru, nebo Bramboru Barboru. A pak od 16 hodin bude tancování s Culinkou. Takže tato sobota 3.10. Lobeský park v Plzni, Culinka.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
5: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
12: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Písnička z filmu, hudbu složil, slova napsal. Minutku před 11. na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod, tak si to pojďme udržet. A všem přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila statické zajištění silnice 2/230 u Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Stavba stála přes 22 milionů korun. Řidiči už úsekem projedou bez dopravních omezení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev 14. v letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24-06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
11: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Úterý nás čeká celý den krásné, máme tady předpisové babí léto. V maximech budeme dneska na 24 stupních Celsia a někde dokonce i na 25. Obloha k tomu jasná nebo skoro jasná.
9: Hit Radio FM+.
0: Úterní dopoledne s datem 29. září se řítí do finále. Připraveni jsou Linkyni, Slza a na úvod David Geta se Sio. A já jsem tady taky, Bára Škrybová zdraví.

Čas na celibát, v čase 11 hodin a 11 minut na Hit Radio FM+. To, že máme babí léto, už nějakou tu dobu tady je a ještě nějakou tu dobu tady s náma bude, to víme, ale pojďme se teď podívat na to, jak to bude konkrétně. Takže teď to mám před sebou a dnešek teda nádhernej, zítra, to je středa, jako přes kopírák, čtvrtek, tady bude sice teplo, 23 vidím v maximech, ale už se nám začne trochu zatahovat a v pátek pozor, to si nezapomeňte zabalit třeba skládací deštníky nebo pláštěnky, nebo já nevím, co nosíte proti dešti, nebo když prší, abyste nezmokli, ale to si určitě vemte, protože ten pátek tam už nás čeká velká oblačnost i přehánky. Ale jako zase nebude zima. Maxima zase 22 nebo 23. Tak to je výhled na tento týden. Vůbec to nevypadá špatně. Každopádně, kdo teda máte rád sluníčko, tak se ho užijte dneska, zítra a ještě trochu pozítří. Ale ten pátek tam už to pak jako nebude. Díky, že jste s námi a my se jdeme pouštět la la la la la ITC Around the World. To je teda výlet do 90. Mordě, DJ.

0: Man, She's So High. To je vlastně norská superstar. V roce 2003 vyhrál Kurt Niesel na celý čáře. A dokonce potom i ve World Idol, což je vlastně jako světová verze superstar, tak tam porazil i Kelly Clarkson, která vyhrála tehdy americkou superstar. Opravdu borec. A tady ten song She's So High, ten není originál jeho, ten originál pochází z roku 99, ale Kurt Niesel naspíval v roce 2003. A ruku na srdce, kdo jsme tuhle písničku do té doby znali? Ještě, že ji Kurt Niesel vynes na světlo a myslím si, že je moc hezká. Za chvilku na Hit Radio FM plus Robin Schulz a Kido a Rosé a Bruno Mars a Paté. Jinak teda Kurt Nielsen mě vždycky přišlo, že má strašně podobný hlas Bonu Voxovi, když to teda řeknu také česky, Bono Vox, že má podobný hlas s ním. Komu to tak přijde, dejte mi třeba vědět, protože zatím jsem nikoho nepotkala. Díky, že jste s námi, užívejte den.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Puf, puf, mňau.
7: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
10: Počkej, kde to jsme?
9: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
10: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
9: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
10: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Radio FM Plus v čase 11 hodin a 32 minut. Jestli máte doma malého objevitele, který už by třeba rád vyrazil mezi další děti, tak teď zbystřete. V Deněvsi totiž v říjnu otevírá úplně nový Zanzík, dětská skupina. Po Plzni Bolevci tak vzniká další dětská skupina, tentokrát pro rodiny z Deněvsi a okolí. A děti tam čeká nejen nové a příjemné prostředí a zkušení pedagogové, ale taky vlastní velká zahrada se zvířátky. V Zanzíku pracují s programem Začít spolu, který teda já za sebe velmi doporučuju. A děti vedou k samostatnosti a přirozené zvídavosti, což je taky velmi důležitý. Určitě je dobrý si to celý nejdřív omrknout, než tam děti vyšlete, tak tam vyraste zítra. Ve středu 30. září bude totiž v Zanzíku v Deněvsi od 10 do 17 hodin den otevřených dveří. Vy se tam můžete seznámit s pedagogy, zeptáte se úplně na všechno, co vás zajímá, no a vaše děti se tam mezi tím pohrají a vyzkouší si tam aktivity, které pro ně budou připraveny. Nový Zanzík najdete na adrese Bdeněves 41 a všechny informace, včetně přihlášení, jsou na zanzik.cz. Tak a my teď jdeme k muzice. A já bych tady v rádiu měla být nestraná, nicméně, když nám hraje tohle, když nám hraje Mňága a Žďorp, tak já ze srdce a s klidným svědomím řeknu, že nic lepšího neexistuje. I cesta může být cíl, Mňága a Žďorp, užijte si to. To je nádhera, že jo? Nemůžete.

0: 11 hodin 40 minut úplně přesně. Rehab in my head, to je muzika, která nám dohrála. Muzika, která nám zahraje za chvilku, je třeba Justin Bieber, Damiano David, Pink nebo Enrique Iglesias. Potom už bude 12. to přijde Jirka Pelnář a zahraju vám srdcovky. Co tam dneska bude, to už jsme si říkali, opakovat to nebudu. Kdo jste neslyšel, tak laďte Jirku a užijte si to. Já se s váma loučím, moc děkuju, že jsme spolu byli v úterý dopoledne a budeme spolu i zítra ve středu dopoledne a do konce týdne. Opět v čase 9 až 12. Mějte se hezky. Bára Škrybová odchází. Čau.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
6: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
6: Isolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
12: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Rádio CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
13: Já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
0: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
13: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo?
0: No.
13: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle otevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pořeb, jsme dali do popelnice a on najednou,
14: tak
13: jsem tady, já jsem si dělal prču.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se stále odstraňují na Berounsku. Opatrně mezi Mořinou a Kuchařem, kde se srazila dvě osobní vozidla. Silnice je neprůjezdná a jezdí se objížďkou. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou společně řešit budoucí unijní víceleté finanční rámce a také otázky evropské bezpečnosti. Policisté, hasiči, celníci i příslušníci vězeňské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějších slov zrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Malé a střední nemocnice trápí odliv lékařů do velkých nemocnic. Upozorňují na to odborníci s tím, že nemohou své doktory v některých oborech vychovávat a vzdělávat. Pokračuje ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
13: V některých oborech je třeba významně rozšířit možnosti postgraduálního vzdělávání mladých lékařů tak, aby část, a říkám podstatnou část svého popromočního vzdělání absolvovali právě v těchto nemocnicích. Do jisté míry a v některých oborech se to už trochu daří.
12: A teď se ještě podíváme k nám.
0: V Sokolově bude bezpečněji. Město totiž dokončuje poslední etapu osvětlení u přechodů pro chodce. Teď se pracuje na 6 z nich za zhruba 1 milion korun. 10 přechodů už osvětlení má. Nově pak budou také u městského úřadu a polikliniky. Hotovo má být do konce října.
14: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Taky během odpoledne u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se dnes dostanou mezi příjemných 21 a 24 stupňů Celsia.
15: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je to tady, pravé poledne, po státním svátku, po prodlouženém víkendu vás vítám zpátky při poslechu srdcovek na Hit Rádiu. Máme před sebou dalších 5 fantastických hitů a zároveň ten 6. na vaše přání. Dnešní výběr bude velmi, velmi specifický, bude to zajímavá směsice a některé z nich, z těch srdcovek, který pro vás mám, budete mít také spojené s filmem. Jako například hned srdcovka s číslem 1, rok 2002, Dnes neumírej, tedy Die Another Day, Madonna a pochopitelně James Bond. Bond, ještě kterého hrál Pierce Brosnan. Kdo bude hrát nejnovějšího Bonda, tak to se stále neví, ale už je snad jenom trojice finalistů. Mimochodem, není tam Henry Cavill, který hrál Zaklínače. Smutný. Tak teď, Pierce Brosnan a Madonna na Hit Radio.

0: když to nebude Henry Cavill? To je otázka, kterou si pokládá stále čím dál tím více lidí. Tvůrci pořád mlží, ale prý už mají ve finále pouze 3 adepty na nejnovějšího Jamese Bonda. Tohle je tedy rok 2002, srdcovka s číslem 1 a Bondovka Dnes neumírej.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut, ještě jednou vám přeju nádherné pondělí. Já vím, že je úterý, ale je první pracovní den v tomto týdnu, takže je to takové jako malé pondělí, ale teda rozhodně jako příjemnější. Co? Kdybychom měli všechny úterky jako první pracovní den, jako takové malé pondělí, ten svět by byl mnohem veselější. No jo, ale nebudeme brečet. Don't cry, doslova do písmene. To je srdcovka s číslem 2, kterou tady pro vás mám připravenou od Guns N' Roses. Je to rok 1991 a mě by zajímalo, v roce 1991, když se teďko vrátíte k sobě domů, jak vypadala sedačka u vás v kuchyni? Vzpomenete si? Vybavíte si ji? Byla to taková ta dřevěná, co měla červený sedátko, červený opěrátko, dalo se zvednout uvnitř uložný prostor, kde většinou byly nějaký tašky, igelitky, sáčky na svačinu a tak podobně. Je to ta samá sedačka, kterou já jsem našel na fotce a dal jsem jí do storíčka? Podívejte se, to by mě strašně zajímalo. U mě na Instagramu Jirka Plnář ve storíčku malá vzpomínka a výlet do 90. let. Schválně, jestli přesně tuhle sedačku jste měli taky, docela by mě zajímalo, kolik z nás si ji vybaví. Teď tedy rok 1991, srdcovka Don't Cry. Mimochodem, tenhle song naspívali dvakrát, pokaždý s jinýma slovama. Proč?

0: Další nádherný, možná už téměř zapomenutý hit od Pet Shop Boys, ale rozhodně srdcovka. Pro dnešní den už třetí. Je to možný, jak to letí. 12 hodin 16 minut, Babí léto si užíváte na Hit Rádiu i s Jirkou Pelnářem a před námi srdcovka s číslem 4.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já se přiznám, že ještě se tady bavím nad zprávama, kterými píšete, ať už na Instagram, anebo na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777, kdy vzpomínáme na legendární sedačku, kterou evidentně většina z nás měla v těch 90. letech doma. Ve storíčku u mě na Instagramu Jirka Pelnář, tak máte fotku, otázkou je, taky si ji pamatujete a máte ji třeba dodnes? Odpověď ano, třeba tady Jitka píše, stojí u nás doma dodnes, nebo tady další zpráva od Jany, ahoj Jiříku, přesně tohle jsme měli, akorát že hnědou a vlastně máme ještě dneska na půdě. Monča, přesně takovou sedačku jsme měli v kuchyni, byl to svatební dárek od tchyně, byla k nezaplacení, když byly děti malé, vzal jsem mokrý hadr, otřela se a zase byla čistá. A těch věcí, co bylo uvnitř. Zdraví všechny, Monika. Tomáš píše, tak teď se mě vrátil opravdu k nám do dětství. Tedy, kecám. Teď se mě opravdu vrátil do dětství k nám domů. Tak to správně. Pamatuju si, já jsem seděl vždycky napravo a táta na té dlouhé straně. Tak u nás to vlastně bylo úplně stejně. Taky, jak je to L-ko, tak táta seděl pod oknem na té pravý dlouhý straně, já jsem seděl u zdi na té krátký, no a máma se sekdou, tak ty byly na židli, že jo? Ha! Jsme tomu vládli tenkrát doma. Je krásný, jak taková blbost, jako obyčejná sedačka vám dokáže vrátit ty nejkrásnější vzpomínky i třeba ke štědrovečernímu stolu. A nebo jenom, když sedíte, brečíte, rodiče na vás hřvou, že nepůjdete ven, dokud ten oběd nesníte. To je nádhera. Stejně krásný jako tenhle hit z roku 95, což je mimochodem cover verze ze 60. let. Annie Lennox na Hit Rádiu

0: tedy Karolína Lhářka. Posloucháte Hit Radio, tohle byla pátá srdcovka, za chviličku ta na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a naše srdcovka tak je lavice z kuchyně. Ano, já celou dobu říkal sedačka a pořád jsem si říkal, to není ono, chybí mi to správné slovo, takže děkuju, kdo jste mi psali, že to je lavice a že jste ji měli doma taky. Schovávali se do ní igelitky, noviny pod morčata a křečky a nevěřili byste, kolik sourozenců se do ní schovalo alespoň jednou před čertem na Mikuláše. To jsou nádherný příběhy, které mi posíláte na WhatsApp, taky na Instagram. Kdybyste chtěli vědět, o jaké lavici se bavíme, tak je to lavice z devadesátek. Já tady mám dokonce i několik fotek, co jste mi poslali, že ji máte ještě dneska, tak to je jako strop. Já si myslím, že tohle je lavice, která nás reálně přežije. Ta je prostě jako nesmrtelná, protože ta vydržela takových věcí a třeba myslím si, že naši mají pořád ještě jako na chalupě a to prostě nikdy se nemusela opravovat. Dneska tak si koupíte nějaký nábytek a za dva roky, tak jako konec, že jo? To, už vám to nikdo nevezme, rozbije se to přesně po uplynuté době na reklamaci. Asi takhle bych to viděl. Takže můžete se podívat, mám to u sebe na Instagramu ve storíčku, napište mi k tomu i vaše vzpomínky a rovnou přihoďte další hudební srdcovku, kterou byste chtěli slyšet, protože za chvíli si dáme srdcovku jenom na vaše přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

citem Neříkej, co má se stát. Je 12 hodin 35 minut. Já vám řeknu, co má se stát a co se taky stane. Dáme si teď srdcovku na vaše přání. Ale upřímně nevím, co se stalo. Jestli jste se nějak jako domluvili, protože já tady mám strašně moc zpráv, abych něco vybral já. Proč? Moc děkuju. Teda já pro vás ty srdcovky vybírám, už 5 jsem jich udělal. Tohle je na vaše přání, ale to je třeba hezký tady. Jana píše, ahoj Jiříku, dneska je prý celosvětový den srdce, což k srdcovkám nádherně sedí. Tak mě napadlo, protože ty jsi srdce tohohle krásného pořadu, že by si si zasloužil zahrát tvoji srdcovku, kterou máš rád. Přeji hezký den. To je tak strašně krásný a tak strašně nesobecký. Až jako vzácný, to se dneska nehodí, to se nedělá, teď jako v roce 26. No opatrně. Ne, to moc děkuju. Další zpráva tady. Ahoj Jiří, děkuju za vzpomínku. Ta lavice mě vrátila zpátky k mé rodině do dětství. Díky tobě jsem si dnes vzpomněla zase na moji maminku. Zdraví Zdeňka. Závorka je krásně, zahraj si, co chceš. Taky super. Další zpráva. Zbožňuju tohle počasí, je podzim, babí léto. Máš nějakou srdcovku, která by vystihovala tohle počasí? Zdraví Lucie. No tak asi mi teda jako nedáváte na výběr, tak já si nedám teda tu moji úplně jako oblíbenou srdcovku, aby to nebylo až tak moc obecký. Ale baví mě tady od Lucky vybrat píseň, která by mohla definovat to krásný počasí, který máme venku, takhle na ten podzim. Tak jo, tak jestli něco teď co mě napadá, dejte mi chviličku, 3 vteřiny, 2, 1, tohle si myslím, že by bylo super, tohle si myslím, že vám zvedne dneska náladu a že si normálně otevřete okno do kořán. Tohle je srdcovka ode mě na přání pro vás.

to chci, co to je. Tak tohle je prosím rok 1980, Daryl Hall a John Oates, You Make My Dreams Come True. Srdcovka ode mě pro vás, abyste ten podzim měli co nejpříjemnější. No a dáme si další hity. Za chviličku Taylor Swift, teď taky Imagine Dragons. Hezký.

0: Imagine Dragons na Hit Radio chviličku před 1:15. Já tady pomalu, ale jestli začínám uklízet studio, jo? Prach máme utřenej, to je v pohodě, ale něco tady musím porovnat, protože v 1 hodinu tady přivítám pro dnešní den mého vzácného hosta Kateřina Marie Tichá. Naše oblíbená zpěvačka, která na začátku října vyráží na podzimní tour a vrací se zpátky do klubů. A přesně o tom my si budeme povídat. Do jakých klubů vyrazí, proč se vrací zpátky do toho intimního prostoru, zároveň jak bude vypadat scéna, jestli každý koncert bude stejný. Mám tady i připravenou otázku od našich kolegyň, což je moc hezký. Mám tady napsáno Jiříku, prosím, zeptej se jí, co si mám vzít na sebe, když půjdu na koncert. To je hezký, že se neptají, co ona bude mít na sobě, ale co vy si máte vzít na sebe, když půjdete na koncert. Tak zajímavý. I na to se určitě zeptám. Dneska tedy Kateřina Marie Tichá ve 13 hodin tady na Hit Rádiu. No a do 13. zitu ještě Shakira a Burna Boy, The Calling a nebude chybět ani Lady Gaga.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já si teda myslím a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
3: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
2: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je celá smutný příběh. Jo?
3: No.
2: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle otevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pořeb, jsme dali do popelnice a on najednou,
4: tak
2: jsem tady, já jsem si dělal prču.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Daj, daj, Shakira a Burna Boy, daj, daj, dobrý název, to asi dělali, kde je, na finančáku, ne? Davaj, davaj. 12.57, my máme pro vás připravené nejnovější zprávy, Lucie už je s námi ve studiu, za chviličku ji pustíme ke slovu, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na Příbramsku. Dávejte si pozor v Březnici v Bubovické ulici, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Na místě jsou kvůli zranění i záchranné složky. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
5: Mami, peší, čus, půjdeme ven.
6: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
5: A vzala si ty s dinosaurama?
6: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
5: Hustý.
6: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Alkohol a drogy jsou v tuzemské tržní síti dětem a mladistvím stále snadno dostupné. V létě kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily pravidla, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
3: Do kontrolní akce Adam, tedy alkohol, drogy a mládež, se inspekce zapojila společně s policisty, celníky a hygieniky. S nástupem topné sezony rostou prodeje kamen, radiátorů a konvektorů. Ukázal to průzkum mezi prodejci. Zákazníci letos poptávají především možnost propojení s chytrými technologiemi a ovládání na dálku. Jedna z učitelek, kterou ráno na základní škole nedaleko slovenské Čatce napadl ostrým předmětem žák 8. třídy, zraněním podlehla. A zraněna byla také jedna dívka a ještě další učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se sjíždějí slovenští ministři. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Plzeň zahájila výstavbu nového samoobslužného gondolového mostu, takzvaného transbordéru. Bude přes řeku Mži v Malesicích a výjít by měl na zhruba 20 milionů. 40 metrů dlouhá konstrukce propojí cyklostezky z Plzně směrem na západ na město Touškov a dál na Bdeněves. Dokončena bude v polovině příštího roku.
6: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
5: Předpověď pro západní Čechy nám dál slibuje většinou jasnou oblohu. Na teploměrech dnes během odpoledne naměříme mezi 21 a 24 stupni.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Jedna hodina odpoledne, doufám, že máte dobrou náladu a pokud ne, tak posloucháte správné rádio, konkrétně Hit Radio, protože my vám náladu dnes zvedneme a mluvím v množném čísle, protože se mnou ve studiu už je můj dnešní vzácný host, na kterého jsem se strašně těšil a je to definice babího léta, to je prostě sluníčko s tím úsměvem. Kateřina Marie Tichá, Kati, ahoj.
8: Ahoj.
7: Jaké ty máš plány na říjen?
8: Já mám teďka v plánu vyjet na turné s kapelou a budeme teďka hned už příští pondělí vlastně a úterý začínat v Praze v Lucerna Music Baru. A do té doby ještě musíme trošičku poskoušet a pak celý říjen vlastně pojedeme to turné a mezi tím v mezičase budeme dělat na písničkách na novou desku. Takže úplně totálně pracovní, hudební říjen, přesně jak to miluju.
7: Nádhera a přesně o tom se my dneska budeme povídat. Pokud máte jakékoliv dotazy, pište je na WhatsApp Hit Radia 777 937 777.

0: Na Hit Radio Super High ve 13 hodin a 7 minut posloucháte dnešní úterní odpoledne, které je pro nás tak trošku jako pondělí, první pracovní den, a já jsem strašně rád, že si ve svůj velmi nabitý čas taky našla chvilku Kateřina Marie Tichá, aby přišla sem za mnou do studia. Ještě jednou oficiálně tedy krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Před tebou je velmi pracovní říjen. Máš před sebou podzimní turné, kdy se vracíte zpátky do klubu. Proč? Proč zpátky do klubu, když máš za sebou vlastně je to skoro rok O2 Univerzum?
1: No, protože za prvý je to úplně jako jiný v těch klubech, než na tom velikým jednom koncertě. Mm-hmm. Člověk si může dovolit těch koncertů udělat prostě 15 a ne jeden, takže si zahraje 15krát a ne jednou, a to je lepší vždycky. A říkali jsme si, že chceme přijet prostě po celé republice za lidma, že zase oni přijeli za náma do Univerza, tak zase teďka my přijedeme za nima. No a příští rok, tam se uvidí, co bude. Tam je takový jedno velký otazníkový, prostě jedna taková velká otazníková událost, která se možná uděje, možná ne, ale uvidíme, jestli budeme dál v klubičkách, anebo jestli třeba zkusíme něco ještě většího.
0: Já mám teďko úplně husí kůži, protože vím, že O2 Univerzum jsme oficiálně poprvé ohlašovali tady, v tomhle studiu Hit Rádia. A teď mám jako nutkání z tebe vytáhnout víc k tomu otazníčku, ale...
1: Ne, ještě ne. Necháme otazníček ještě otazníčkem.
0: Dobře, bude to v Česku?
1: Bude to v Česku.
0: No, okay, tak aspoň něco víme. Teď víte jako první, že bude velký otazník v Česku. OK, každopádně, jak jste vybírali kluby? Protože vyprodala si O2 Univerzum a teď budeš hrát v Zábřehu.
1: No, tak...
0: Kulturáku.
1: Kulturáku. No, ono, jako to určitě jako víš, nebo ví se to tak obecně, že ty veliký, těch velikých prostor tady u nás, kde se dá hrát, jako zase tolik není. Takže prostě my vždycky najdeme nějaký, kde už jsme hráli, kde to bylo fajn, kde byli fajn pořadatelé, kde přišli super lidi. No a tam se prostě rádi vrátíme. A vzhledem k tomu, že třeba já těch zkušeností s těma místama mám jako, a to říkám čistě jako fakticky, požehnaně, protože jsem jezdila s tím Jelenem.
0: Jasně.
1: A to jsme v každém tom kulturáku byli už prostě 9krát, tak jako vím už, kde se dobře hraje, tak se tam ráda vracím.
0: Je pravda, že když jsi na pódiu v kulturáku, tak vlastně slyšíš i úplně zadní řadu, o čem si tam jako povídají v průběhu, co hrajete?
1: Jako zadní řadu slyšet, o čem si povídají, je super. Horší je, když slyšíš ten bar. To je...
0: Jasně.
1: Do takových kulturáku se vracíme trochu míň, protože jako to je v pořádku, že se lidi baví, akorát, že když se baví u úplně nejintimnější písničky do ticha, tak je to prostě někdy těžký. No.
0: Chápu. Zelenou!
1: No, přesně.
0: A ty tam máš ty emoce.
1: Kdybych se mohla narodit znova.
0: Ale je to zase jako kouzlo, které vlastně jako to O2 Univerzum potom nemá, že jo?
1: No, tak oni to, každý to místo má něco extrémně nádherného v sobě a je strašně jako hezký, že máme takovou jako svobodu, že to můžeme střídat.
0: Ty se tím trošičku vlastně jako vracíš i maličko na začátek a teď si říkám, když dáváš dohromady playlist nebo setlist písniček, který budeš zpívat, tak budeš dávat i něco třeba úplně z těch jako úplně začátků?
1: To je hezký, že se ptáš, protože zrovna teďka na soustředění chceme se vrátit právě k některým jako starším písničkám. A jak chystáme i tu novou desku, tak až bude ta nová deska a pojedou se ty koncerty k ní, tak já plánuju ten playlist úplně celý jako překopat a nějak do něj jako zařadit třeba i ty úplně, úplně nejstarší písničky, prostě, které jsou starý třeba 15 let. Jako netvrdím, že tam třeba bude celá ta písnička, ale třeba aspoň jako kousíček, protože jak člověk má občas k těm starým svým věcem jako despekt, tak mě se to úplně nějak proměnilo a přijde mi to vlastně hrozně jako hezký se k tomu vrátit, protože to je to, jako s čím jsem poprvé jako šla do světa a je to prostě, je to takový romantický. No.
0: Jaká byla první písnička, kterou si napsala a nahrála?
1: To byla písnička, co se jmenovala Vzpomínej.
0: My jsme tady na Hit Rádiu, což je pro mě nejlepší rádio v celém Česku a my tady umíme zázraky. A já tady Vzpomínej mám. Kdy jsi slyšela naposledy?
1: Ty jo. No to ani ne, to ti nedokážu říct, jako já nevím, já asi třeba před 5 lety někde náhodou, nebo jo, víš kde? V Penny Marketu ji hrajou. když jdeš nakupovat.
0: Jo, ale to je pro chlapy, my si nikdy nedokážeme vzpomenout, co máme koupit, co nám říká naše paní. Tak jo, tak dáme si Kateřina Marie Tichá, vzpomínej, že to pár let zpátky.

0: Na Hit Rádiu Vzpomínej a Kateřina Marie Tichá, píseň, kterou napsala v nějakých 14-15 letech, něco takového, pak se vydala, to bylo v 17, v 18?
1: 17, něco takového.
0: To je neuvěřitelný. Prostě pár let zpátky. Vzpomínej, tady když jsi slyšela teď momentálně sebe, tenkrát, co všechno se změnilo za tu dobu u tebe?
1: Já mám pocit, že jsem úplně jako jiný člověk od té doby, protože se změnilo jako úplně všechno. Jediné, co se nezměnilo, je, že jsem pořád stejně jako šťastná, že to můžu dělat, tu práci a psát tu muziku a psát ty písničky, to je furt stejný.
0: Vy pracujete na nový desce. Na podzim píše se lépe než v létě?
1: Rozhodně.
0: Jo.
1: Jako pro mě je prostě říjen a listopad jsou pro mě takový extrémně jako romantický období. Mně vlastně přijdou nejromantičtější z celého roku. A vždycky, když jsem se zamilovala, tak to bylo v říjnu nebo v listopadu. Vždycky v životě, jako úplně po každý. Takže kromě samozřejmě takových těch letních lásek.
0: A tak to je letní láska.
1: To se nepočítá, přesně, to se nepočítá.
0: Letní láska musí skončit ideálně jako přesně, začátkem září, aby to byla tak, letní láska.
1: Přesně, a aby právě v září je pak trošku jako času se z toho probrat. A v říjnu je to úplně ideální se zamilovat. Takže já prostě na podzim píšu strašně ráda, protože mi to všechno přijde fakt takový jako sentimentálně nostalgický, prostě teďka je, začne být to šero a začnou padat ty listy, všechno je nádherně barevný, prostě miluju to.
0: Jaké tedy bude podzimní turné? Bude také v duchu Melancholie? Protože kdo jste si nás naladil právě teď, ta Kateřina Marie Tichá je tady dnes na Hit Rádiu právě kvůli tomu, že na začátku října začíná jezdit podzimní tour.
1: No ono právě tam, tu Melancholii já si odbydu venku na té procházce v tom parku a potom večer se chci bavit, takže to bude spíš zábava, bych řekla, než Melancholie, ten říjen a listopad večerní v rámci turné.
0: Já tady mám hrozně hezký dotaz od jedné z našich posluchaček a zároveň i od našich kolegyň a to je oblečení, ale pozor. Co si mají oni vzít na sebe na koncert do klubu?
1: Něco, v čem jim nebude horko. Takže pozor, jo, prodyšný, příjemný materiál.
0: Bude se tančit hodně.
1: Přesně tak, ať můžou tančit, ať se můžou pohybovat, ať jim je dobře, ať je nikdy nic nekouše, ať mají pohodlný boty, asi ne bílý, protože by je někdo mohl pošlapat. A jinak, ať si vezmou úplně, co chtějí, hlavně, ať tam vydržej s náma. Protože mimochodem, já strašně cením ty lidi, co na nás chodí. Nejenom proto, jakože jdou na nás na koncert, jasně, to je super, ale to je věc tam stát, čekat na tu kapelu. Teď ještě nedej bože, když je před kapela. Takže ty tam prostě jako jo, užiješ si, je to super, ale stojíš tam ty záda, pane bože, už prostě nám není jako 20 všem, že jo, někomu jo, ale někomu vůbec, takže já to strašně cením, takže ať se každý oblíkne jak chce, hlavně ať si to co nejvíc jako zpříjemní.
0: Když se teď budeme bavit přímo konkrétně o daném koncertě v rámci toho turné, chystáš pro nás nějaké překvapení?
1: V rámci turné. No, budeme trošičku jako poměňovat ten playlist, vracet se právě k nějakým starším songům a kromě toho taky budeme hrát nějaký nový, úplně nový písničky z té připravované desky.
0: O, pozor, to znamená, že fanoušci a faninky na koncertech, na turné budou úplně první, kdo to uslyší.
1: Je to tak.
0: Tak to je neuvěřitelný. Na WhatsAppu 777-937-777 mám krásnou zprávu, kde se píše: Kačenko, zbožňuji vás, máte nádherný hlas. Budete taky zpívat Plamen?
1: Tak, jasně, že jo. Tak jasně.
0: A tak možná. A co když si ho dáme i teď?
1: Jasně.
0: Jo, tak jo, tak pojďme. Kateřina Marie Tichá, host Hit Rádia, dnes ve 13 hodin na 19 minut a velmi oblíbená píseň Plamen.

0: Už brzy budete moct slyšet i tento hit živě na jednom z podzimních koncertů Kateřiny Marie Tiché, která přijala dnes pozvání do studia Hitrádia. Plamen, jasně víme, zazní. To stoprocentně. Když se bavíme o turné, tak je tam i spousta takových jako věcí mimo, a to jsou fotky na sociální sítě, že jo, videa, zdravice a tak podobně. A já jsem slyšel, že ty máš aplikaci, která ti zakazuje jiný aplikace. Tak jak tohle jde teďko dohromady?
1: Já mám takovou aplikaci a pak mám ještě takovou holku, která se mi stará o ty aplikace, co já mám zakázaný. takže ona natáčí ty pozvánky s náma a pomáhá mi prostě jako zařizovat tyhle ty věci, které třeba já jima jakoby nechci úplně trávit čas. Třeba se mi stará o TikTok a takový věci.
0: Jasně, takže. Jasně. Já mám doma taky holku a to je moje aplikace, která mi zakazuje jiný aplikace, ale to asi není.
1: To je jiný případ. Ale za to nemusíš platit aspoň, ne? Já jsem si to musela zaplatit, tu aplikaci.
0: Kolik času si trávila předtím a kolik času trávíš teď na sociálních sítích a proč se to vlastně jako snažíš nějakým způsobem omezit?
1: Já jsem se totiž přistihla někdy v nějakém jako čase před létem nebo tak, že potom mobilu šahám úplně pokaždý, když jako mám volnou chvíli, že jdu přesně z místa na místo, z rozhovoru na rozhovor a najednou scrolluju prostě. A dívám se, a to není tak, že by se člověk podíval na 3 videa a vypnul to. Tam je fakt nějaký v tom mozku jako nutkání koukat a najednou uběhne třeba hodina a ty do toho koukáš a prostě ten čas ti nikdo nevrátí a když to uděláš 10x denně a nebo prostě nevím 20-30x za týden, tak najednou ztratíš tak strašně moc životního času a hlavně mě z toho bylo hrozně smutno, mě to jakoby uvádělo do takových divných jako pocitů, furt jsem si připadala, že nedělám dost, že nejsem dost, že prostě žiju úplně jako nějaký strašlivě jako nudný život oproti tomu všemu, co se jako děje na tom Instagramu těch lidí. A jasně, že logicky vím, že je to blbost, ale přesvědč ten mozek, když do toho čumíš prostě 2 hodiny denně. Takže jsem si řekla, že prostě to nemůžu přece jako si dobrovolně dělat, že to je, jak kdybych byla závislá jako na čemkoliv jiným. Takže jsem se snažila najít nějakou cestu, jak to trochu omezit. No.
0: Tohle je hrozně hezký, protože já mám teď maličko deja vu. Minulý týden tady byla na rozhovoru zpěvačka Leny a ta říkala, že ta má dokonce pouze 20 minut denně. Mm-hmm. Že jako fakt jako striktně 20 minut.
1: Mm-hmm. To je úplně super. Jo.
0: Ale jinak jako souhlasím na tom Instagramu, tam člověk jako občas vidí věci. Já si říkám, měl by někdo udělat Outstagram, aby jsme se jako cítili v pohodě taky
1: přesně,
0: někdy.
1: Přesně. To máš pocit, že nemůžeš vyjít ani ven, aniž bys byl perfektní a přitom potom to vůbec není.
0: Co ale bude perfektní a my tomu věříme, tak to budou koncerty v rámci tvého podzimního turné. A jaká bude deska? Jak to vypadá s deskou?
1: A deska, já jsem třeba včera cestou na koncert, jsem poslouchala všechny ty písničky, což už máme jako přichystaný. S takovým odstupem, že jsem byla na dovče, takže tam jsem si dala úplně od toho klid a slyšela jsem to poprvé po dlouhý době a mám z toho strašnou radost, protože ty písničky jsou pro mě takový jako světlo. A ty, jako já mám ráda ty svoje desky, předtím miluju ty písničky, co jsem jako vypustila do světa, do téhle doby, ale oni nějakým způsobem vždycky reflektujou ten jako můj život, ty poslední uplynulý roky a tahle ta deska mám pocit, že reflektuje ty poslední roky, které byly jako překrásný a myslím si, že to tam je hrozně vidět a že tam jsou jako vlastně hrozně pozitivní a takový jako světlý, prostě nevím, jak to popsat líp, prostě je tam, je v ní taková radost v té desce. Větší než dřív.
0: To je krásný. A čím to?
1: No, je to, jak říkám, no, je to tím životem prostě. Prostě ten život je fajn, zaklepu, ale ten život je prostě hezký a jako odráží se to v tom mém psaní, no.
0: Nemáte v plánu na podzimním turné natáčet i videoklip?
1: Na podzimním turné jakoby vlastně nemáme, ale tyjo, proč ne, že? Že bychom tu nějakou novou písničku tam, to je dobrý nápad.
0: Přímo s těma lidma,
1: no,
0: teda.
1: To je dobrý nápad, to ještě zkusím se zeptat, jestli s tím půjde něco podniknout.
0: A tím se dostáváme k té otázce z minulého vstupu, co si máte vzít na sebe, vemte si něco, aby vám to slušelo, nikdy nevíte, kdy si můžete objevit ve videoklipu.
1: Přesně.
0: Prosím tě, pro tebe, teď v rychlosti. Taková malá rychlopalba, jo? Burčák nebo svařák?
1: Svařák.
0: Dýňová polévka nebo guláš?
1: Dýňová polévka.
0: Dobře, deka a seriál nebo les a déšť?
1: Les a déšť.
0: Klub nebo hala?
1: Promiň, kluk nebo hala? Jo, klub nebo hala.
0: Se blížíte říjen, viď?
1: Je to tak. Je to klub a hala, ale na střídačku.
0: Dobře, úplně na závěr, vinyl anebo Spotify?
1: Jo, teď zrovna Spotify, protože cestuju hrozně, ten vinyl nejde vzít do kabelky.
0: Krásná odpověď. My máme připravenou poslední píseň, což je píseň Kateřiny Marie Tiché, Byt 66. Byt 66, už o něm bylo řečeno spoustu věcí. Každopádně, je něco, co si ještě nikdy nikomu neřekla o bytě 66 a dneska to může říct tady u nás na Hitrádiu?
1: To je tolik. Ale nevím.
0: Tak to už není tak výjimečný. Nevadí, no tak...
1: Jako nevím, tak já nevím. Asi ne. Asi není. Možná tak jako, že to... Že jsem měla strašně moc jako zábavných situací se sousedama a teď, jak se zeptal, tak se mi vybavilo... Jak jsem bouchala koštětem do stropu, aby paní sousedka přestala mlátit a dupat, abych mohla nahrávat písničky do mikrofonu, protože to dupání bylo slyšet. A nakonec to dopadlo tak, že jsem paní sousedce nesla domácí zavařeniny a nasušený čajíčky a šla jsem jí prosit, aby konečně přestala dupat, že potřebuji nahrávat ty písničky a psát.
0: To je krásný, teď jsme na chviličku byli i v bytě číslo 67. Nádhera. My jsme dneska v srdcovkách, tak jsme řešili vzpomínku na 90. léta a já tady mám na Instagramu ve storíčku fotku lavice z kuchyně. Mm-hmm. Bytě 66, byla takováhle lavice?
1: Štěstí ne.
0: A pamatuješ si takovouhle lavici?
1: Pamatuju si, měl jí můj první kluk doma.
0: Krásný.
1: Seděla jsem na ní a jedla jsem porkovou polívku, pamatuju si to do dneška.
0: Kači, já strašně moc děkuju za to, že jsi přišla sem na Hit Radio dneska, aby jsme si mohli povídat o tvém podzimním turné. Tak úplně na závěr, kdy se prodávají lístky, kolik máme zastávek a kam se opravdu vyplatí přijet?
1: Tyjo, těch zastávek je spoustu, ale nejbližší jsou teďka v Praze. Jedna už je vyprodaná 5. října teďka. 6. si myslím, že tam ještě pár míst je v Lucerna Music Baru. A všechny ostatní termíny, Brno, Ostrava, prostě Hradec Králové, Liberec, Olomouc a tak dál, jsou u mě na stránkách Kateřina Marie Tichá, nebo na Instagramu, nebo i na Facebooku. A třeba na těch stránkách, který máme mimochodem úplně krásně nově udělané, tak tam jsou i odkazy, kde se dají ještě koupit stupenky, kde už je vyprodáno, kde ne.
0: Kdybyste chtěli zažít pak ještě opravdu jakože vyloženě předvánoční nádherný koncert, tak ten úplně poslední je 20. prosince a bude v Krnově.
1: V Krnově to je naše taková zastávka tradiční, bych řekla. Minule jsme ji vynechali kvůli jako univerzu, ale jinak tam jezdíme a to je vždycky opravdu, tam jenom je vánoční stromeček na pódiu. Jakože je to fakt romantika. Takže kdybyste byli z tamních krajů, tak určitě doražte.
0: Kateřina Marie Tichá byla dnes hostem Hit Rádia a my si dáme na závěr Byt 66. Děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání. Mažu stop.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dech.cz.
6: Zahradnictví Plzeň. Zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.

0: Jsi členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní soutěže, informace o tvém oblíbeném rádiu a spousta dalších výhod. Registrace zdarma na našem webu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It's my life, Bon Jovi na Hitrádiu ve 2:15, s váma Jirka Pelnář. Všechno se zdražuje, to víme, prostě pořád máme důvody, na co si stěžovat. A je to opravdu drahý, a je to drahý evidentně hodně i jako v potravinách, jo. Ale pořád může být hůř, protože třeba v New Yorku teď jedna pekárna začala prodávat obyčejný chleba za na naše zhruba 1300 korun. Necelých 1300, jo, $60. To hlavní lákadlo je, že to je prostě prý jako skutečně jenom žitný kváskový chléb, ve kterém není nic jiného než voda, mouka, sůl a čas. Váží zhruba 1,5 kilogramu a není v tom vlastně jako nic, já myslím, že třeba nějaký jako zlato, že jo, že bude nahoře, nebo uvnitř nějaký cihličky, nebo v mouce, že bude něco. Ne, ne, je to prostě čistě prý jenom kvalitní kus chleba. Za 1300. A mimochodem pozor, stojí se tam fronty. No jo, to je prostě Amerika. To je Amerika. U nás dát chleba za 1300, tak máte vymlácený v okna.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
4: Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
3: Už 30 let.
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na odstavené vozidlo, které v těchto chvílích překáží na trase z Chebu směrem k hraničnímu přechodu s Německem. Narazíte na něj u Aše, tak hlavně opatrně. A další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanci se schází k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ano, SPD a motoristů. Schůzi opozice zdůvodňuje výši navrhovaného schodku státního rozpočtu. ODS hlasování spojuje také s nadcházejícími volbami, řekl její předseda Martin Kupka.
11: Chceme vyzvat všechny voliče, aby vystavili v těch následujících volbách Andreji Babišovi jasné vysvědčení. Aby také ukázali, že s tímhle stylem neodpovědného vládnutí zadlužování České republiky nesouhlasí.
10: Na schůzi opozice plánuje kritizovat také údajný střet premiéra Babiše a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra Venčová. Bylo jí 52 let. Organizaci, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, založila před 10 lety. Venčová usilovala o změny v systému péče o ohrožené dítě. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra hostí v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast na listopadové baráži. Teď ještě pohled k nám.
0: Stavba nového kruhového objezdu ve Třemošné u Plzně nabrala zpoždění. Na řidiče tam tak dál čekají dopravní omezení. Provoz řídí semafory, které hlavně ve špičce způsobují dlouhé kolony. Nicméně po dokončení bude silnice výrazně bezpečnější. Kruháč bude v místě křižovatky, kde často docházelo k vážným nehodám.
12: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Na západě Čech dneska bude dál převážně jasno nebo skoro jasno. Teploty zůstávají příjemné, v maximech dnes kolem 24 stupňů, na horách do 20.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, venku pořád svítí sluníčko. Tohle je baví léto, jak se sluší a patří, je to krásný, jenom tak někam ještě vyrazit a dát si něco dobrýho k jídlu, nějaký dezertíček, pokud vám na to zbývají peníze. Je možná občas ve věci neříct doma, kolik vyděláváte. Ostatně o tom si budeme povídat už za chviličku.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže opět tady mám prostor jenom a jenom pro vás, aby i vy jste se mohli vyjádřit tady přes Ether Hit Radio. A to tentokrát na téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Polovina lidí v Česku. Co vy na to? Je to možný? Je to reálné číslo? A opravdu je to tak velké číslo? Nebo je to možná ještě málo? Ví vaše polovička, kolik přesně vyděláváte? Ukazujete doma výplatní pásku? Nebo neví přesnou částku, ale třeba jenom jakože cca od tolika do tolika? A proč v případě, že to tajíte? Je, nebo v čem je ten důvod? Proč to vlastně jako tajíte? Dejte vědět na 777-937-777 a nebo klidně si můžete jenom tipnout, proč to lidi dělají. Zajímá mě váš názor, co si o tom myslíte, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí v Česku tají před partnerem své

0: DJ Avicii na Hit Radio ve čtvrt na 3 odpoledne. Za chviličku Artemas, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady máme horké téma, a to, že
1: vědci
0: tvrdí, že až polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Jako první přišla zpráva od Taničky, která píše: chcete mi říct, že můj frér mi za to je prachy? Dobře. Ano, takhle, můžete klidně psát anonymně, jo, na 777-937-777. Co vy si o to myslíte? Čau, já jsem zaměstnaný, takže je to těžší utajit. Partnerka ví, kolik jsem vydělával před 5 lety, od té doby jsem dostal trochu přidáno, ale upřímně nepřiznal jsem to. Nechávám si tak pár drobných pro sebe, abych občas vsadil sportku, koupil si sem tam nějakou blbost a nemusel se doma obhajovat, ale také jí občas něčím udělal radost. Jinak máme peníze dohromady jako rodina. Dobrý, další zpráva. Hele, my s manželkou o tom navzájem víme, protože pracujeme ve stejné firmě pod stejným šéfem, takže neutajíme si navzájem ani halíř. Dobře. Otázku je, kdybyste pracovali každý jinde, jak by to bylo. Čau, Péťa, my máme s manželem polévky účet, takže víme všechno. Společný, dobrý, autokorekt, už to tady vidíme. Společný účet, takže víme úplně všechno. Péťa, další, jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby holmek jeden. Jo, tady, to je doplnění zprávy, tak už mi to dává smysl. Můj partner taky tají. Občas tvrdí, že dnes nezabral, je vyplácen po směně, no občas se to hodí, jelikož tyhle ulité penízky dává do tajné železné rezervy. A pak je k tomu ta zpráva a jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby. Holomek jeden, teď už to chápu. Dobrý. No, vědci tvrdí, že je to polovina. Tak uvidíme, jestli to je reálné číslo. Jana tady píše: věřím tomu, že to tak opravdu může být. My sice s manželem máme každý svůj účet, ale máme navzájem přístupy, takže víme, kolik vyděláváme. Ale je pravda, že když jsem byla před manželem ve vztahu, tak jsme si to s bývalým přítelem neříkali. Každý jsme bydleli jinde a nebyla potřeba to sdělovat. Podle mého asi záleží na vážnosti vztahu a zda dotyční spolu sdílejí společnou domácnost, anebo ne. Tady počítám, vypadá to, že možná
1: vědci
0: budou tak trošku mimo, že to možná nebude polovina. No uvidíme, ještě vám pořádávám čas. Co vy si o to myslíte? 777 937 777.

0: Temas na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí před partnerem tají své příjmy. Proč tyhle témata máme? Máme to i z toho důvodu, abyste viděli, jak to chodí v jiných domácnostech, abyste se možná někde jako necítili sami, anebo si řekli, páni, tak někde vlastně to jako funguje jinak než u nás a taky to třeba funguje. Jako inspiraci, kdybyste něco chtěli změnit. No, mám tady zprávu, kde je krásně napsáno už na začátku, i jak vás tak poslouchám, mám to úplně jinak než většina. Takže další inspirace pro vás. Po svatbě jsme si s manželkou rozdělili společné jmění manželů a hospodaříme si každý zvlášť. Když je potřeba, vypomůžeme jeden druhému, ale jinak to zvládáme každý za sebe. Výdaje jedeme na půl, ale kolik přesně vydělává jeden či druhý, tak to neřešíme. Vyhovuje nám to tak, měli jsme to tak už před svatbou. Aspoň si člověk nepřipadá, že mu někdo luxuje jeho peníze. Vlastně díky za hezký téma, občas mi přijde, že nás mají partnerky za bankomat, tak tohle je třeba řešení, jak jim nebýt. Děkuju, díky i za tuhle zprávu. Je to možná další inspirace i pro vás, pro ostatní. Je pravda, že když je člověk ještě navíc jako OSVČ, tak tam to má taky trochu jinak, že jo? Protože každý měsíc vydělá třeba jako trošku jinak. Důležitý hlavně je, aby pořád bylo na nájem, že jo? A to je taky třeba hezká zpráva tady. Já osobně se tím před přítelkyní doslova chlubím a ještě dodám, že hele, koukej, tenhle měsíc máme na nájem a nepůjdeme žít pod most. Tak jo, tak pojďme udělat rezumé. Když to tady dám všechno kolem a kolem dohromady, tak
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy v Česku a já si myslím, že to tak není. Že to nebude polovina. Bude to něco k té polovině, to asi ano, ale myslím si, že jako rovných 50% to i díky vašim zprávám tady v Česku nebude.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litrů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Mlouha. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady. Tady nás to baví.
2: Hit Radio. Hit Radio. And the beast is running.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

Coldplay na Hit Radio ve 14 hodin a 34 minut. Dneska hrajeme proti Anglii. Českou fotbalovou repre čeká druhý zápas v Lize národů. Bude to teda taky oříšek, potom Chorvatsku. Ale musím jako říct, že proti Chorvatsku to nebylo špatný. Druhý poločas, ten už nesl známky rukopisu nového trenéra a kluci to prostě hráli po zemi. Reálně jsme hráli fotbal. Takže já osobně věřím, že to bude zase o něco lepší a věřím, že i spoustu fanoušků vidí, že teď to bude chtít jenom čas, aby si to sedlo. Co mě teda ještě jako bavilo hodně, když už se bavíme o tom fotbale, tak bylo to nasazení nováčků do hry. Jo, bylo skvělý. A když jsem na stadionu hlásil gól Radostovi, tak já měl normálně husí kůži. První gól v jeho prvním zápase za národní tým, prostě boží. Je teda škoda, že ho potom hned na to odvolali kvůli offsideu, se nedá nic dělat, takový je fotbal, ale jo, aspoň ten kluk ví, jaké to je slyšet gólovou znělku a vyvolávání svého jména v repre. Třeba ho to motivuje k tomu, aby to slyšel zase. Ideálně už dneska večer. Takže dneska 20:45 Česko, Anglie. No a pokud fotbalu moc neholdujete a vaše druhá drahá polovička ano, a bude pořád žvanit jenom o tom fotbale, tak není nic lepšího, než poslouchat Hit Radio. Protože my pro vás máme už od 18 hodin Hit Radio Classic, pořád, kde uslyšíte fantastický hity, jako například tenhle, Alice DJ. Dáme si hity, které jsou 30 i 40 let životem zkušené. Tady máte pozvánku. Dneska 18 až 21 na Hit Radio. Hit Radio Classic. Buďte s námi. I can see.

0: Mario, tohle byl Pokáč, Solitér, Život občas není fér. Tak pokud to máte tak, že zatímco za chvíli většina půjde domů a vy teprve půjdete do práce na odpolední směnu, tak je to pravda, není to fér, není to fér, na rovinu, ale někdo to dělat musí. A tak alespoň poslouchejte Hit Radio, protože i společně s vámi na odpolední směnu už za chvíli dorazí naše odpolední show, která tady s vámi bude mezi 15. a 18. hodinou a trošku vám to náladu zvednou. Mé jméno je Jirka Pelnář, já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12, tedy v pravé poledne srdcovky Hit Rádia. No a protože je středa, tak si dáme zítra i ruletu dvou smyslů. Tak se máte na co těšit. Mějte se krásně, přežijte to, užívejte den a zítra naslyšenou kde jinde než tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Parádní úterní odpoledne, tady se nám rozmohl takovej nešvar. Zatímco Bára se vrátila z dovolený, David si na ní odjel a já na ní ještě nebyl. Takže jestli jste na tom podobně, myslete na tu výplatní pásku, která bude moc hezká. Divoký západ se na vás těší i při úterku odpoledne, nalaďte si nás po 15. hodině.
1: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Taky už se těšíte na zimu.
5: První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
6: Nemůžete se dočkat.
4: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
6: Sleva od 18. září do 4. října.
4: Klínovec. Zima začíná tady.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně v Plzni v Regensburské ulici. Před kruhovým objezdem s Domažlickou došlo k nehodě osobního a nákladního auta. Počítejte tam se zdržením. Bourá se taky v Mariánských Lázních v Husově ulici, tam je to nehoda dvou osobáků a projíždí se Kyvadlově. A ještě pohled na D5, kde parkuje několik nepojízdných vozidel. Opatrně na kilometru 133,5 ve směru na Rozvadov a taky na kilometrech 26 a 86 směrem na Prahu. Další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Za 3 metry zahněte doprava, projeďte srdcem a pokračujte k plicím.
6: Počkej, kde to jsme?
5: Uvnitř lidského těla. Naše cesta právě začíná.
6: Pozor, žaludek, tady to bude trochu houpat.
5: Vydejte se na expedici do těla. Rozpumpujte srdce, okysličte krev a ulovte viry. Interaktivní rodinná expozice plná her, pohybu a poznávání. Trasa přepočítána. Cíl Depo 2015 Plzeň.
6: Slavnostní otevření už 1. října od 18 hodin. Více na depo2015.cz.
7: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
8: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
7: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bude 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a s nimi Bára Purkártová. Po 2 letech v Plzni skončila přestavba hlavní budovy v areálu Depo 2015. Jde o halu, kde je třeba kavárna, ateliéry nebo kreativní dílny. Práce proběhly ve 2 etapách a vyšly na skoro 200 milionů korun. Sokolov nabídne další vyžití pro rodiny s dětmi. Ve městě totiž vznikne nový rodinný park, který bude v Husových sadech, kde doplní stávající herní sestavu. Součástí hřiště bude bludiště, také vyhlídková věž anebo zavěšen domeček. Pracovat se bude během zimy, aby na jaře bylo hotovo. Česko čekají volby, komunální a senátní. Konat se budou 9. a 10. října. Největší výběr kandidátů budou mít voliči v komunálních volbách. Víc mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
11: Více než 190 tisíc kandidátů a kandidátek, což je zhruba o 5 tisíc méně než při posledních komunálních volbách v roce 2022. Historicky vůbec nejvyšší zájem o aktivní účast ve volbách byl v roce 2014, kdy o zastupitelské mandáty usilovalo téměř 233,5 tisíce kandidátů.
0: Dodám, že pro volby do Senátu se registrovalo přesně 154 kandidátů. V noci na středu v Zámoří odstartuje nový ročník NHL. Legendární hokejový Stanley Cup obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezóny porazila Vegas. Mezi favority ale letos patří také Florida a nebo Colorado.
12: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Taky zítra u nás bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech na západě Čech naměříme mezi 20 a 24 stupni. Na horách pak okolo 21 stupňů Celsia. Teď už je tady se mnou i Kuba Rada a začíná úterní divoký západ.
9: Hit Radio FM+.
13: Parádní úterý, hezký odpoledne, chvilku po 15. hodině. Otaše, až po Prahu, dokonce i v Netvořicích letíte divoký západ, který uvádí houbaření jako totální adrenalinový zážitek. Začneme pomaličku s otužováním a i dneska se ohledneme za festivalem finále. Co nás tam dneska ještě čeká, tak to víme a povíme. K tomu další hity David Stipka a na úvod taky Kemrat.

0: Adepa, složitý, takhle odpoledne, hele, hoďka do konce pracovní doby, to už nesmí být vůbec nic složitýho, to počká na zítra. David Stipka, Benjis, posloucháte Divoký západ, Hitrádia FM+, a David nám odjel na dovolenou.
1: A kde pak máme Davida?
0: Já myslím, že se zeptáš o plakát, je. A ty kde pak ho máme?
1: Ne, já už jsem vyplakaná, podívej ty červený oči.
0: Ty tak hezky lžeš. David nám odjel někam na jih, na Dovču i s rodinkou, jako zaslouží si to. Možná, že nás poslouchá, tak ho jako zdravíme. Nicméně to podstatné je, že u nás jako krásně teplo, sluníčko svítilo, že jo, víkend byl absolutně boží. Když se člověk podívá, jak je na Balkáně, tak zjistí, že je tam zima hnusně a prší.
1: Počkej, ty si řekl, že odjel na jih.
0: No.
1: Co když je u Třeboně?
0: Jako, že by tam rozbil křesílkou nějakýho rybníka, já nahodil myslím, udičku a... To bude krásná dovolená.
1: Jako tam je přibližně podobně jako tady, takže sluníčko, teplíčko.
0: No, já si myslím, že message tohle vzkazuje jako jasná, jestli jede David na Balkán, tak berme to jako ostrašující příklad, že nikam jezdit nemáme minimálně dalších 14 dní, dokud tady bude krásně. Tak kdyby náhodou jste jeli dolů na jich a slyšeli, že je tam zima. Aspoň jeden letní hit na cestu, BB Rexha a Faithless.

0: Ed Sheeran a Perfect, hezký odpoledne, tady je divoký západ, ten úterní odpolední, jsme rádi, že nás máte sebou, jste naprosto kdekoliv. Už jsme tady nastínili, že následující dva týdny Davida neuslyšíme, protože vyrazil s rodinou na dovolenou, jedou směr dolů k moři, kde má být ošklivě, a já jsem si uvědomil, že mám jako Davida vlastně na sdílen poloze, tak jsem se podíval, kde aktuálně je.
1: A kde si ho objevil?
0: V Rakousku, někde hluboko v lesích.
1: V lesích?
0: Ano, když se dá zhruba 250-300 metrů doprava, tak dojde na nejbližší lesní cestu, kdyby náhodou se ztratil.
1: On možná je ztracený.
0: Já jako zatím o sobě nedal vědět, prej to máme 5 hodin 18 minut k němu, kdybychom ho chtěli zachránit. Nicméně i Češi teda trávili víkend v lese, jakože ve velkým, vyrazili jsme na houby. Já jsem byl taky, byla jsi?
1: Ještě jsem nebyla, ale chystám se o víkendu.
0: Já mám jako hroznou radost, já jsem vrazil u nás. Hele, normálně tam jsou ty houby sušen. To už nemusíš ani sušit, to je jako bomba.
1: A růst rostou?
0: No, ne, no. Aspoň u nás teda jako ne, hele, ta úroda je fakt jako mizerná. Ale to je prej u nás, jako když vyrazíš někam dál, tak tam rostou, ale já jsem zase línej.
1: Jít dál.
0: Těžký. Mimochodem teda jako houbaření, to je totálně brutálně adrenalinový zážitek. Díky čemu, tak to vám povíme za chviličku. K tomu je Imagine Dragons a taky The Dance a Lady Gaga.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga to the Dance. Ladíte divoký západ, hezký odpoledne. Češi vzali o víkendu, o prodlouženém víkendu, lesy doslova útokem. A ulovky lidí během toho víkendu byly teda v skutku obdivuhodný. V Brdech válečná puma. Na Karlovarsku u přehrady Březová taky válečná puma. To jsou krásný ulovky, čověče.
1: Plný košíky, vy.
0: Plný košíky. jako jo, hele, takový atomový hřiby, ty jsme tu dlouho neměli.
1: To je bomba tuto, no.
0: Jako, když tomu člověk přidá, hele, možnost, že se ztratíš, že můžeš potkat vlka, nebo že se můžeš otrávit houbama, nebo třeba i peritem na Šumavě, tak si říkám, že je vlastně jako zázrak, když se člověk z těch hub vrátí živej a zdravej.
1: Já tě jenom zastavím, víš, že tohle jako může být považovaný za šíření poplašní zprávy a za to jsou podle mě asi 2 roky, nebo zákaz činnosti.
0: Jakože mi zakážou vysílat?
1: Úplně.
0: No tak děkuju pěkně, no. Tak zítra se neuslyšíme.

0: doufám, že před koncem pracovní doby už vám taky dospěvu. Avery Lavin, What the Hell, tady je divoký západ Hitrády a FM+. No a západ Čech má nový lákadlo, turistický, nejenom turistický, a to konkrétně na Šumavě. V sobotu se totiž slavnostně otevřela kaple Andělů Páně, a to kousíček na vlastně de facto na kraji obce Svojiše, což je na Šumavě. Tuhle kapličku zhruba rok zpátky začal opravovat spolek Výlav Šumava Richard Broš. Když se podíváte na sociální sítě Výlav Šumava, tak je tam krásný riusko z toho, jak to během celého toho roku probíhalo. A co mě na tomhle příběhu teda jako doslova fascinuje, že na té opravě se podílely i místní firmy. A dost často bez nároku na jakýkoliv peníze, dokonce darovali materiál, ty šindele na té střeše konkrétně jsou taky jako darovaný. Je to naprosto boží, takže za mě nádherný tip na to, kam si udělat výlet, a ruku v ruce s tím inspirace taky pro nás ostatní, že když se dáme dohromady, spojíme se, tak dokážeme obrovitánský věci.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz. Hitrádio FM+.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Kata John, no a za chviličku další skvělý hity a za chviličku taky skvělý zprávy. Takhle, všichni vyrazili během víkendu do lesa, Bára vzala děti na výlet. Možná byste čekali nějaký hrát, zámek, že bylo to zdarma. Ne, tak Bára děti vzala do plzeňského podchodu.
1: A bylo to taky zdarma?
0: Já chci vědět, co. Co tam viděli? Tak to nám Bára povypráví právě ve zprávách v 16 hodin. Nebojte se, dopadlo to dobře, děti jsou zdraví, v pořádku, nic se jim nestalo a určitě s tou mají krásný zážitek. Teď je tu Taylor Swift.

0: Nakonec pracovní doby ideální song. Ricky Martin, jdeme na zprávy.
1: No a teď je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás pořád ještě může zdržet v Mariánkách. Dávejte si pozor v Husově ulici, kde se srazily dva osobáky. Opatrně taky na Rokycansku v Mirošově. Ulici 14 taky došlo k dopravní nehodě, u které se můžete chvilku zdržet. A ještě dálnice D5, kde je zdržení na kilometru 88 ve směru do Prahy. Přímo na vozovce jsou tam kusy pneumatiky. Vaše další aktuální dopravní informace můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz. On Air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Doslova v uměleckou galerii se proměnil jeden z podchodů v Plzni. Je u zastávky pod Záhorskem a vybrala si ho parta umělců, kteří proměnili šedé stěny v obří barevné obrazy. Cesta podchodem, který využívají třeba lidé jdoucí do zoo, je tak nově příjemnější. Češi loni odnesli do lékáren rekordních 770 tun léčiv. Část z nich ale stále končí v běžném odpadu. Jak léky správně třídit, poradí za odborníky Lenka Hýbl.
5: Stačí si zapamatovat 3 kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit. Ideálně každého půl roku si projděte domácí lékárničku a nezapomeňte přitom ani na své rodiče nebo prarodiče. Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
1: Lékárna je pak zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci. No a jdeme se podívat taky na hokej. Extraliga dnes hraje zápasy 6. kola. Plzeň se představí na ledě Mladé Boleslavy, kde se bude hrát tradičně od 17:30. Karlovy Vary předehrávali už včera. V Praze na Spartě Energie vyhrála 1-0.
6: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už pokračuje Divoký západ s Kubou Radou.
4: Hit Radio FM+.
0: Parádní odpoledne, šťastnou cestu z práce domů, za chviličku se vrhneme na koupačku. Teploty ještě na to jsou, ale budeme se je otužovat. K tomu taky Townsend.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a tady je Divoký západ. Byli jste o víkendu na nějakém koupáku? Já se na to ptám záměrně, protože když jsem viděl záběry pak z koupališť, tak údajně lidi je vzali útokem, protože bylo krásně.
1: No bylo nádherně, sluníčko svítilo.
0: No dobře, ale ta voda už je studená.
1: No a právě to je ideální příležitost a čas začít se otužovat.
0: Bára začala, no. Prej zároveň skončila.
1: To jako já vím, že jsem to řekla. Já mám výhodu, že mám kolem sebe super lidi, takže my jsme s kamarádkou vyrazili k vodě. Bylo to ráno, časně ráno, z vody se nádherně takhle stoupala ta mlha, byli jsme jako víly. Jsem říkala já.
0: Jezerní paní.
1: Kamarádka teda říkala, že jsme úplně jako něco jiného, když stáváme takhle jako brzíčko. Hele, ale to je tak nádherný pocit. Když vylezeš z té ledové vody, takhle jakoby máš v nohou ty jehličky. No smáli jsme se ještě podle mě v 10:30, když nám byla zima.
0: Hele, já jsem na ní zvědavej na Báru, až bude třeba prosinec, 15. prosince. Pojďme se zeptat 15. prosince, Báro, byla si ráno, jo, otužovat se? Co nám schválně poví? Je třeba říct, že Bára se na to otužování jako opravdu připravila. 14 dní se válela v Turecku u moře. Let's go.

0: Že jste si to dali na hlas v autě, co? Já se vůbec nedivím. Škvor a síla starých vín, ideální song na cesty, tak rozhodně nás nedávejte zase potichu, máme aktuální info ze silnic.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte opatrní na Rokycansku. V Mirošově se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. No a pozor taky na nehodu na dálnici D5. Dojít k ní mělo na kilometru 49 ve směru od Plzně do Prahy. Pokud máte aktuální informace, jak to na místě vypadá, dejte nám vědět. Psát a posílat hlasovky můžete na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
3: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
10: www.pubec.cz.
11: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tří po vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků zakončí festival předpremiéra mysteriózního dramatu Virbel. Snímek podpořil Plzeňský kraj a natáčelo se i v západních Čechách, konkrétně ve dvoře Vranov nedaleko Rapštejna nad Střelou. Začátek je v 19 hodin ve velkém sále Měšťanské besedy a promítání doplní delegace. David Švehlík, Tomáš Hubáček, Markéta Coufalová nebo například Alan Soural. Na úplný závěr, na rozloučenou si pak můžeme zatančit a užít si místního DJe v kavárně Beseda. LPD začíná ve 21 hodin, tak se bavte.
1: Mediálním partnerem festivalu Finále je Hit Radio FM+.

0: poslední záchvěvy léta?
1: Ne, doufám, že ne. Luna, Bailando, za chviličku Ego, Robert Burian a Žijeme len raz. Mimochodem, prodloužený víkend přines zavřené obchody v pondělí na svátek České státnosti a svatého Václava. A mě vlastně překvapilo, že se aspoň v mých očích vůbec nekonala taková ta jako panika, že by byly jako v pátek narvaný v obchoďáky a lidi úplně jako skupovali celý krámy, protože bude jeden den zavřeno. Možná to bylo tím, že všichni vyrazili do toho lesa, kde si nazbírali ty houby a měli jako navařeno. Jo. Ale Bára přišla dneska s jedním jako sídlištním zážitkem v Plzni na Lochotíně, někdy v pondělí. No, řekni to ty.
2: Je to takovej drp.
1: No, pojď.
2: V pondělí před supermarketem, tak dopoledne i odpoledne se dělaly fronty. Mm-hmm. A odpoledne byli ti lidé tak nedočkaví, že dokonce ťukali na sklo toho supermarketu. Dlouho se nic nedělo a já jsem tam tak postávala, že mě zajímalo, jak to dopadne. Tak jsem se dívala a opravdu teda ti prodavači nakonec vyšli a pravděpodobně řekli, že teda je zavřeno.
1: Počkej, on tam někdo byl?
2: Jo, oni si chystali tu prodejnu asi na dnešní otvíračku.
1: Ježiš, chudáci. No. Prosím vás, nechoďte jim ťukat na dveře, když mají zavřeno, pak tam stojí Bára, musí se ťukat na čelo.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
9: MHCZ.
7: Už 30 let.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Shakira a Zoo, taková hymna divokýho západu, protože to tu dost často je jak ve vopičárně. Ladíte divoký západ? Díky za to, za chviličku 17. hodina taky aktuální zprávy a v nich budeme hledat vánoční stromky.
1: Hurá!
0: To jsem jako vůbec nechtěl slyšet.
1: Co jsi chtěl slyšet?
0: Kdo hledá ten strom?
1: Města u nás na západě Čech. Ozvala už se Plzeň a teď i Karlovy Vary, které bych taky chtěli stromeček.
0: Taky bych chtěli stromek. Prosím vás, jestli máte v plánu nabídnout Karlovým Varům vánoční stromeček, tak ale vybírejte jako pořádně. Když se podíváme do historie, to byly samý slabý kusy, které nic nevydržely.
1: Slabý kus!
0: Tak slabší kusy, jo. Pár let zpátky, to je 2 roky, jeho zlomil vítr. Pak ho oholili, když ho převáželi. Prosím vás, jenom silné, statné jedince.
1: Ano, má to být vánoční strom a ne Majka, pozor.
0: Ještě by to někdo přišel podříznout, to by byl fakt jako vrchol. Damiano, David, a zprávy už za chviličku, buďte s náma.

0: zkusím jako ocenit, jak skvěle umí čo. Calvin Harris, tady je divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete z Prahy do Plzně po dálnici D5, tak si dávejte pozor od kilometru 41, respektive od Cerhovic až po Mýto. Na kilometru 49 došlo k vážné nehodě, u které dnes odpoledne dokonce přistával i vrtulník. Dálnice byla zavřená, teď už by se tam mělo projíždět, určitě ale se zvýšenou opatrností. No a vaše další aktuální informace ze silnic u nás na západě Čech pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Města u nás na západě Čech už se chystají na letošní Vánoce. Řada z nich už se začala rozhlížet po vánočním stromku. Poptávku zveřejnila Plzeň a na webu také Karlovy Vary. Hledá se tradičně souměrný jehličnan vysoký do 15 metrů, který ale navíc musí stát v dobře přístupném terénu, aby se k němu dostala i potřebná technika. Plzeň zahájila výstavbu nového gondolového mostu, takzvaného transbordéru. Bude přes řeku Mži v Malesicích, kde propojí cyklostezky Plzně směrem na město Touškov a dál na Bdeněves. Víc náměstek primátora Aleš Tolar.
9: To řešení je zároveň i atrakce pro výletníky, že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterém je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálů se dostanou z jednoho břehu na druhý.
1: Most bude hotový zhruba v polovině příštího roku. Českou fotbalovou reprezentaci dnes čeká druhý zápas Ligy národů. Čeká ji favorizovaná Anglie, proti které naši nastoupí od 8:45. Hrát se bude doma na stadionu Pražské Slávie.
10: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Zítra u nás bude jasno nebo skoro jasno. Teploty se v maximech dostanou ke 24 stupňům. Na horách se pak usadí okolo 20.
8: Hit Radio FM+.
0: Hezký odpoledne, za chviličku zkusíme změnit otevíračku obchodů na svátek a s Bárou se pohádáme o hokeji. No to bude krásný.

Leone, I don't worry. Před náma taky Cyril, divoký západ s váma. A díky moc za to. Po včerejšku se opět řeší otevírací doba obchodů během svátků. Ano, nikdo nevíme, jak to vlastně je. Jo? A tak opozice přišla s tím, že by bylo fajn to upravit. Jedna část říká, hele, svátky, ty se mají prostě držet, na svátek musí být všichni doma, takže obchody zavřít. Druhá část opozice říká, nechme volnou ruku trhu, pojďme to celý zrušit. No a pak tady máme vládu, která říká, nic se měnit nebude. Hele, na ten chaos, který tady v tom vládne, už si všichni tak zvykli, že by v tom byl zbytečný bordel. Skvělý, skvělý a díky za to.

0: Flipside a Trumpet, no je na čase troubit slavnostně. Západočeský hokejový derby se vrací na západ Čech, což je teda dobře, trochu divný. Ale chtěl jsem jenom říct, že i tady v éteru Hitrádia FM Plus divokýho západu začíná ta velká hokejová bitva o to, jestli Plzeň anebo Karlovy Vary. Je to každoroční evergreen. Čtyřikrát do roka se tady hádáme o tom, jestli vyhraje Vary nebo vyhraje Plzeň. Hele, teďko v neděli se to dozvíme. Hraje se od 16 hodin.
1: Ano. Všechno
0: a
1: správně.
0: To v Karlových Varech.
1: Taky správně.
0: A něco se ti nezdá na já mém se, nadšení?
1: Ne, já se velmi těším na pondělní vysílání, kdy si to tady budeme jako říkat a budeme opěvovat Plzeň a slavit ty tři body.
0: Já bych jenom chtěl říct, jestli jsi viděla teď jako ten zápas na Spartě. Sparta hodně tlačila, hodně se snažila, hodně střílela, ale nepovedlo se.
1: A Vary vyhráli, že jo?
0: Ano.
1: Těsným fotbalovým rozdílem 1-0.
0: Na to se jako historie a tabulka neptá, bych chtěl ano, říct. A ano. Jako jo, je to zásluha Dominika Frodla, co si budem.
1: Klobouk dolů, golmana máte skvělýho. My vám ho jako fakt přejem.
0: No my jsme si ho taky přáli, neboj se nic. Takže v neděli držíme palce.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko, díky, že i divoký západ je vám dneska blízko. My se teď vrátíme hudebně do roku 2000. Ano, do doby, kdy jsme se báli konce světa, který vlastně nakonec nepřišel, žádná zkáza, rozpad počítačových sítí a já nevím, čím vším se tenkrát jako strašilo, hele, normálně se žilo dál. No. Hudebně se tam vrátíme s kapelou, která se jmenuje Morčíba. Možná jste stejně jako já žili v tom, že je to zpěvačka. Ano, skutečně, tato kapela má zpěvačku, která v roce 2003 byla vyhozená. Tenkrát měli nějaký jako rozkoly ohledně toho, kam by měla Morčíba pokračovat, takže ji vykopli, zakladající členové. Načež v roce 2010 zjistili, že nová zpěvačka, kterou jako najali a nabrali, tak nikoho nebaví. Takže volali tý původní, jejíž jméno vám nedokážu říct, protože má asi 5 slov. A ona se tam slavnostně vrátila jako pompézně zpátky. Ten život občas píše zajímavý příběhy. Tak tady je Morčíba, návrat do roku 2000 a po 18. nezapomeňte Hit Radio Classic, i tam vám budeme hrát to nejlepší od 80. let až po milénium.

0: Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Krásný úterní odpoledne, víkend je blíž, než jsme si včera mysleli. A tak se pojďme podívat na to, co se u nás o víkendu bude dít. Kam vyrazit? Jo, je to tady. Spousta podzimních jarmarků a akcí s tím spojených. Jeden takovej se bude konat v Klášteře v Chotěšově tuhle sobotu. Od 10 do 17 hodin podzimní jarmark, sladký islandský delikatesy, taky horký nápoje, řemeslný stánky, podzimní dekorace a dokonce i tvořivý dílny a hry pro děti. No a nebudou chybět ani komentovaný prohlídky Kláštera, na ty 100% vyražte. Mám pro vás taky pozvánku do Sokolova, protože tam to bude taky žít, a to dýňobraním. Hele, zámecký park od 14 hodin. Den plný podzimní chutí, vůní a taky kouzelný atmosféry, to znamená podzimní dobroty, pumpkin spice latte a nebo dýňovej trh. Takhle, pojďme si říct, jestli jste díky tomu podzimu poslední dny taky vydlabaný, tak tohle je akce přesně pro vás.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons a Next to Me. Před náma taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili. Ano, chyběl nám David, to je nejzásadnější zpráva dneška. David totiž na 2 týdny s rodinou odjel směr jich, moře a taky Balkán, kde má být zhruba 19 stupňů a má pršet. Já jsem koukal na aktuální polohu, protože ji jako sdílíme v rámci telefonu, tak jsme Davida našli v Rakousku hluboko v lese. Tak jenom doufáme, že se nestratil. A nebo že nechtěl zavést děti do hlubokého lesa. No a když už jsme v tom lese byli, tak Češi o víkendu, prodlouženém víkendu do toho lesa vyrazili taky. A ulovky lidí teda byly v skutku obdivuhodný, fantastický a bombastický. V Brdech to byla válečná puma, na Karlovarskou přehrady březová taky válečná munice. Když k tomu člověk přidá možnost, že se ztratíte, vlky na Šumavě a taky, že se můžete otrávit nejenom houbama, ale i iperitem na Šumavě, je vlastně tak trošičku zázrak, když se člověk z těch hub vrátí domů ve zdraví. Tak na sebe dávejte bacha, těšíme se zase zítra v 15 hodin, do celý ještě Dua Lipa, Houdini. Okay.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení a kolonu kvůli nehodě pořád hlásíte z dálnice D5. Stojí to před mýtem v obou směrech, tak hlavně pevné nervy. Za informaci děkujeme Martince a další zprávy ze silnic čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné vzít si platnou občanku nebo pas. Doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
10: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i ve volební místnosti. Premiér Andrej Babiš se po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Jednali o programu příští bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. Nejbližší bezpečnostní rada státu zasedne 20. října. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii chybět obránce Vladimír Coufal. Má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly také Sejk a Schubert. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45.
12: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
10: Večer a v noci většinou jasno, polojasno, výjimečně se ráno vytvoří mlhy. Ranní teploty 12 až 7 při uklidnění větru kolem 5 stupňů a ojedinělé na některých místech i přízemní mrazíky. Zítra teplý, místy větrný den, většinou jasná, polojasná obloha a maximální teploty 20 až 24 stupňů.
13: Krásný večer, 2:08. Měla tady s váma být teď Lea, ale bohužel nám uvízla na dálnici, musela si volat odtahovku, tak držíme pěsti, doufáme, že všechno je OK. No a nás už čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě to nejlepší pro vaše uši. Právě teď Bell Book a Candle a Rescue Me.

Legendární song Queen a Who Wants to Live Forever. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska je speciální den, jo? Zeptej se na stupidní otázku. Pravda, někteří lidé, možná taky takové znáte, mají takový den každý den, jo? Ale vy, co to neděláte běžně, tak tohle je vlastně super příležitost, jo? Můžete to zkusit ještě dneska. Já myslím, že se dá třeba, hele, třeba si skočíte někam do hospody, do baru nebo někam, že jo, přijdete a rovnou z první se zeptejte, máte tady záchody? To oni zbožňujou, to vám zaručuju, fakt. Nebo třeba pokud pojedete ještě tankovat, jo, tak potom u pokladny nezapomeňte položit dotaz. A to jako musím tady platit, jo. Musíte se i divně zasmát, ať je to jasné, že to je for, jo. Takovej ten poctivej. Jo, tak jo, já taky zkusím jednu, jo, prosím vás. Chcete další písničky? No jasně. ATB právě teď.

0: Bravo All Stars, let the music heal your soul. Posloucháte Hit Radio a tohle je strašná pravda. Jo, nechat hudbu, aby vám uzdravila duši, no tak jasně, není to 100%, co si budem. Ale jinak je mnohokrát potvrzeno, že prostě hudba ovlivňuje pozitivně naši náladu, naše emoce. Jasně, je dobrý si, když je vám fakt smutno, nepouštět úplně nejvíc smutný hity, pokud se nechcete vyplakat. A víme, že vyplakání taky pomáhá. Jo, hele, ono prostě to, se to vyplaví, no, pak se uklepete, vstanete a říkáte, dobré, můžeme znovu a lépe. Já doufám, že znovu a lépe to bude za chvíli. Ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. Too Unlimited, taky Ellen Page, nebo... Tohle rozhodně znáte, co? Skupina Lucie a Ona ví. Už za chvilku do vašich uší.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Farma Park Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
6: Farma Park Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
5: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
8: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
9: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Dokonalý soulad. I know him so well. To jsou Ellen Page a Barbara Dixon. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, kdo máte sourozence, tak předpokládám, že i tam, protože ve většině sourozeneckých vztahů probíhá takovýto lehký špičkování. Takový to, že si ze sebe prostě trošku tu legraci děláte. Často to probíhá i v celých rodinách, jo. U nás je to třeba to samý. Já jsem zrovna teď tady mezi písničkama mi volal můj bratr, který obecně moc nikomu nevolá, ale občas se takhle jako ozve. A já jsem mu říkala, prosím tě, já už musím mít mluvit, tak si zavoláme jindy, ahoj. A on, jo. Běž trápit Česko, Kačenko. Tak jestli prosím vás se takhle se sourozenci špičkujete, tak je to v pořádku. Je to zdraví. Jenom je prosím vás důležitý jim to vrátit. Iggy Pop a Candy právě teď.

To je genius. Lionel Richie All Night Long v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Blíží se 7:00, úplně výjimečně se s vámi loučím už teď, ale nebojte se, protože to nejlepší z 80., 90. a milénia samozřejmě pokračuje dál. A hele, bude to nabitý, tak doufám, že jste na to ready, jo, že jste připravený, protože ať už si chcete zaspívat v češtině, jo. Tak třeba za chvilku činasky, jednoduše jak se, jo. Třeba pokud chcete být součástí boybandu, do doby, kdy Justin Timberlake měl na hlavě čínskou polívku, NSYNC, taky třeba Limal, už za malou chvíli. Mějte se krásně, ahoj.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Yeah,

0: Hit Radio FM Plus.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Probereme rozsáhlou stavbu pavilonu chirurgických oborů, přípravy na pavilon infekčních chorob, nová parkovací místa, nákup invalidních vozíků i robotickou rehabilitaci. Největší novinky roku 2026 uslyšíte v rozhovoru.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: Západ Čech má svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Mami, paši, čus, půjdeme ven.
4: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
3: A vzala si ty s dinosaurama?
4: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
3: Hustý.
4: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.

největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Radia CZ.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio pro tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večer. Letní pozim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Better days are coming.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.